0: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

rád budem ponocovat a nechám

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Vypni výběr. Zapni Fajn.
0: Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

První šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Linka první psychické pomoci, která ročně pomůže tisícům lidí v krizových situacích, se může ocitnout bez financí. Ministerstvo práce ji výrazně snížilo rozpočet a provozovatelé varují, že bez dalších peněz nebude možný službu dál udržet. V ohrožení je tak pomoc pro lidi, kteří opravdu potřebují. Na Slovensku vzbudil pozornost netradiční zásah silničářů. Uschlou trávu podél silnice nechali nastříkat zelenou barvou, aby okolí působilo upraveněji. Podle lidí na sítích zelený nátěr problém se suchem neřeší, jenom ho opticky zakrývá. Benny Blanco oznámil nový singl, na kterém se spojil se Selenou Gomez a Becky G. Novinka vychází už v pátek 31. července a podle fanoušků má našlápnuto stát se jedním z letních hitů.

0: tak...
1: Dneska veľmi, veľmi, veľmi, veľmi krušná vstávačka. Som normálne po zazvoní budíku přemýšľal, jestli spát, anebo spát ešte víc. Tak kdo to máte stejne, vítejte v našem ranním klubu, kterýmu říkáme Morning Boost. Dobré ráno. Jak se vstávalo tobě, Wendy?
0: Hele, já vlastně docela dobře.
1: Fakt jo?
0: Jo.
1: Tak to jdeme oslavovat. Dámy a pánové, na to probouzení, nějaký ty songy, Kungs Never Going Home, nebo taky Eva Farnay, Perpetuum Mobile, právě teďkon. Hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

0: Krásné dobré středeční ráno, Kungs, you're never going home. Na fajnu, 10 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, teď dávejte dobrý pozor, máme tady totiž ultravynález. A pozor, budu citovat článek, který je teda ve slovenštině, jo? Ve slovenštině, pardon. Nike představilo šlapky budoucnosti. Zahreju a vymasíruju unavená chodidla. Pardon za moji slovenštinu. Takhle, já jsem myslel, že tohle šlapky už dávno umějí.
1: Bobafiky. Tohle nejsou jako šlapky, šlapky. A. Tohle jsou papučky.
0: Papučky? Misunderstanding.
1: Tohle to jsou prostě boty, který si vezmeš doma. Oni se zahřejou a zároveň ti jakoby namasírují to chodidlo.
0: Ty vole.
1: A budou právě v prodeji už teďka od září, myslím 29.
0: Okay.
1: Jediný problém je, že to bude stát kolem 5000.
0: Docela drahý šlapky.
1: Máš levnější?
0: No, kámoš říkal.
1: Kámoš říkal. Jo, kamarád říkal, dobře, tak jo.

0: Takhle zní středeční Morning Bush na fajnu, 18 minut po 6. hodině, Mal Smith, Neil Horanek, Drive Safe, no a pokračujeme dál v playlistu, za chvilku tohle.
1: Taková naše raní klasička, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast.
0: To by to nebylo ráno bez Justina. A taky by to nebylo ráno bez těchhle dvou. Khalid, taky Love, jejich Tied Up. Pravda je taková, že se tihle dva interpreti při vznikání této skladby nikdy nepotkali a song vznikal na dálku. Všechny věci si posílali buď mailem, anebo si dopisovali, předpokládáme, že na Instagramu. A my jsme rádi, že to dopadlo. Protože když si představím třeba mě a s kámošem, jak děláme hudbu, to by podle mě stihl třeba Michael Jackson vydat další album. Ten než odepíšte hrozný. A určitě to znáte všichni. Tak čest všem kamarádům, co neodepisujou. My pokračujeme dál, tyhle songy za malý okamžik. Morning Boost.
2: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Později už tam budem?
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!

0: Raven Lynne, Rex Orange County, jejich Lavmino. To je něco, co tady dohrává v Etheru Fajnunu a pojďme na tři Fikyho random fakta.
1: Tři random fakta.
2: Ekvádor je nejbližší místo k vesmíru na Zemi. Pokud jste se divili nebo říkali si, kam jezdí Katy Perry na dovolenou, teď už to víme. Pyramidy jsou jediný starověký div světa, který stále stojí. Pokud se někteří diví, proč jejich starověký div nestojí, pravda, bdí v Egyptě. A v Nizozemsku žijí nejvyšší lidé na světě. Potvrzení faktu, že každej si někdy něco kompenzuje.
3: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: Pokud hrajete LOLko, tohle byste měli znát. Pokud LOLko nehrajete a ještě netrpíte spánkovou deprivací, tohle byl Lil Nas X, jo, Starwalking na fajnu. Dámy a pánové, krásné dobré ráno, za 3 minuty 3 čtvrtě na 7, my pokračujeme dál. Za chvilku v playlistu.
1: Třeba takový hairstyle z jeho American Girl.
0: Ano, a v tomhletom tempu budeme pokračovat dál, za chvilku taky třeba Imagine Dragons. Jejich Wrecked. No ale aby jsme neušli, tak za malý okamžik připravený náš klasický songfight. Budeme se opět hádat já versus Wendy, song versus song, a někdo z vás, kdo vybere, čí song nakonec zvítězí a kdo nakonec bude muset splnit jistou sázku. Tak buďte ready, buďte u toho a buďte ready zavolat. Morning Boost.
2: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Fajn.

0: Imagine Dragons, jejich Wrecked. Krásné dobré ráno, takhle při středě, 8 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, je to opět tady. Náš klasický ranní song fight, fight, ve kterém bojuje můj song, který vyberu, versus ten, co vybere vždycky Wendy. A někdo z vás na telefonu, kdo rozhodne, čí song nakonec zvítězí. Každý ráno to tady hrajeme, každý ráno se o něco sázíme z Wendy a dnes to nebude výjimkou. O co hrajeme dneska, Wendy?
1: Dneska hrajeme o to, kdo toho druhýho bude muset celý týden vozit do práce.
0: Tak to doufám, že vyhraje ten můj song. Ano, někdo nám už volá. Dobré ráno, kdo je na drátě?
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Kdo je tam ještě jednou?
0: Strašně špatně.
1: My tě strašně špatně slyšíme, nevíme, jestli jsi v autě, ale je tam vzadu takový nepříjemný hlušný pozadí.
0: Tak to nepůjde.
1: Tak nic.
0: Další. Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Kdo tam? Haló?
1: Tak ne. Nikdo dneska nechce být s náma.
0: Dobré ráno, ještě jednou.
3: Haló,
0: slyšíme se? Hrozně špatně.
1: Jako je to o něco lepší?
3: Já řídím momentálně, no.
0: Ty řídíš. Tak možná bude lepší to přenechat teď konečně někomu jinému. Fakt se špatně hrozně slyšíme. Je mi to líto.
3: Dobře.
0: Jo? Tak třeba zítra.
1: Omlouváme. Třeba zítra. Tak ahoj.
0: Ahoj. Dobře, tak tady to bohužel nevyšlo, nevadí. Dobré ráno, kdo se nám dovolal?
4: Dobré ráno, tady Martin.
1: Čau. Marťo, jak se máme dneska po ránu, co?
4: No, docela to jde, pracovně.
1: OK.
0: Hele, viděl bys to dneska spíš na něco rychlejšího nebo na něco pomalejšího?
4: Hele, po ránu vždycky něco rychlejšího, to musí být.
0: Dobře, tak uvidíme, jak se ti náš výběr z Wendy bude líbit. Tady je rovnou první možnost.
5: Teď mě dá. Cesto má, veď mě dál, vždyť já.
0: Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má, to je možnost číslo jedna.
4: No,
0: co na to říkáš?
4: No, jako uvidíme.
0: Uvidíme.
4: Konkurence už takhle je jako vysoká, no.
0: Dobře, tak tady je možnost číslo dvě.
1: Něco malinko rychlejšího.
0: Malinko.
1: Něco nostalgického. Linkin Park, Bleed It Out.
0: Martine, je to na tobě.
4: No tak to je jasná volba Linkini, no.
1: Jo! Fiky, vezl jako mě do práce.
0: Martine, jak jsi mi to udělal?
4: Jako to nejde, jako aby Linkini, prostě to je srdcovka.
1: Já s tím souhlasím absolutně.
0: No jo, no.
1: Komu to věnujeme, Marťo?
4: Ale asi pro všechny, co jsou v práci, co do práce jdou. A pro ty, co jdou z práce domů, tak pro ty ne, protože ty jdou spát určitě. Takže poslouchat nebudou.
0: Tak jo, to je chytrý. Tak jo, měj se krásně, Martine, a zase třeba někdy.
4: Taky, mějte
1: se. Měj se, ahoj.
0: No tak jo, Mendy pro jednu vyhrál. Jdeme na to.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: To je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Je,
5: to je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
6: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá, Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Největší hudební hvězdy.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: Sleduj Fajn. Fajn.
8: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Padl světový rekord v počtu komerčních letů za jediný den. Flight Radar zaznamenal během 24 hodin přes 153 tisíc letů. Důvod je jednoduchý. Vrchol letní sezóny. Lidé cestují ve velkým a aerolinky létají téměř na plnou kapacitu. Plzeňská městská policie představila nového maskota, mořského orla Edu. Ten bude pomáhat hlavně při preventivních akcích pro děti a ukazovat jim, jak se bezpečně chovat v běžných situacích. Český státní dluh dál roste a nově už vychází na víc než 342 tisíc korun na každého obyvatele. Celkově stát dluží rekordních 3,727 bilionů korun. Pro srovnání před 10 lety připadlo na jednoho Čecha zhruba 153 tisíc.

0: Krásné dobré ráno, krásné středeční dobré ráno. Dámy a pánové, 7 hodina je tady, pokračuje Morning Bush na Fajnu.
1: Před námi naprosto skvělý věci jako Taylor Swift nebo Martin Garrix a teď už každopádně Faruko Pepas.
0: Hezký ráno, jdem na to.

0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor na fajnu 10 minut po 7 hodině. Krásné, dobré ráno.
1: Xbox testuje možnost hraní her zadarmo. Jediný, co je na tom jako jiný, je to, že můžete hrát zadarmo hru, ale musíte počítat s reklamou a s tím, že budete moct hrát nějaký určitý časový limit. Ono už vlastně něco takového existuje, říká se tomu cloud gaming. Já teda upřímně nevím, jestli je to tak, že hrajete jenom hodinu, nebo pak už jako, nebo hrajete jenom část té hry a pak už nehrajete. Nejsem Xboxový fanoušek, ale i tak mi to přijde takový, jako jsem na váškách. Nevím, jestli jsem jako a nebo ne?
0: To já nevím, ale jako já si říkám, že třeba podobný scénář nebo podobný, něco takového by bylo dobrý třeba na čerpacích stanicích. Jo, že bychom jako kvůli plný nádrži prostě přijeli na benzínku a ty reklamy by byly teda asi hodně dlouhý. Podobně třeba jako Schindlerův seznam, myšleno jako ten film. Ale zdarma benzín, dobrý benzín. To si říkám, víš, nebo třeba jinde by to šlo aplikovat, třeba v Apple Storech, jo? Okay. Že bychom jako přišli, řekli, že chceme nejnovější iPhone a oni, jo, jo, tady se nám posaďte, chcete koukat v angličtině, v češtině, proč ne? Jako hry zadarmo taky dobrý, no, ale šlo by to udělat i jinak.
1: Ale tam si myslím, že jako, víš co, tady hraješ jenom určitý čas, do toho máš reklamy, takže by to nebylo úplně zadarmo.
0: Představ si, že budeš v tom toho bose, fajtíš jako blázen, už třeba 5 hodin, víš co? Jak 5 hodin? 10 hodin, fajtíš bose. Felder.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, něco, co nám dohrálo tady na Fajnu při středě 18 minutek po 7 a pojďme se podívat, co bude hrát dál.
1: Bude se čarovat a bude čarovat Dua Lipa, její kouzelník Houdini. Tak snad nám to vyčaruje o něco lepší ráno. O něco lepší ráno bude snad čarovat i tento interpret.
0: Tohle je Drake, Hold On, We're Going Home. Možná ještě nejdete domů, tak se nedržte. Možná jdete do práce, to se držte. Ale pro lepší ráno rozhodně tohleto éteru bude.
1: No a za malý okamžik, bizár pro dnešní den. Dnešní ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: Krásné středeční ráno, tohle to byl Drake, jeho Hold On, We Are Going Home. Dámy a pánové, půl osmý aktuální čas, následuje bizárné a upozornění. Následující vstup neobsahuje dvojsmysly.
1: Bizárdne. Bizárdne. Fajn.
0: Týpek v kostýmu bizona honil turisty po Yellowstoneu. Policie ho nakonec dohonila. Tak to je jenom další důkaz, že žijeme v simulaci. Co vás prostě vede k tomu převlet se jako za bizona a honit turisty po národním parku? Ne, fakt. Jako, co? A to podle mě tenhle člověk ještě může být rád za tuhle tu dobu, jo? Dřív by si tohle to prostě nelajšnul, pokud by teda nechtěl skončit jako fešná bundička tehdejšího trapera. Ale já vím, že se říká, že za život by se mělo zkusit všechno, jo? Ale tím je myšleno třeba, nevím, skočit padákem, štípat dříví se starší ženou, ochutnat olivy, jo? Proč ne? Ale fakt by nás nenapadlo, že někdo má na bucket listu převléct se za bizona a honit turisty. Zase jako na druhou stranu, jo? Možná dobře, že byl převlečený za toho bizona. Jako představa, že nás jen tak honí nějaký random týpek ještě k tomu uprostřed lesa, je značně děsivější.

0: Tohle byla Ava Maxi, Spotify, středeční odpoledne, no středeční ráno, cash by odpoledne. Posloucháte fajn.
1: Je vidět, na co myslíme, viď?
0: To tak.
1: Dámy a pánové, viděli jste předpověď na následující dny? Je to extrém, fakt jako extrém, já teďkon tady to mám otevřený a dneska 33 stupňů, ve čtvrtek 37 stupňů, v pátek 34 stupňů, sobota 29 stupňů, pak je tady vážná výstraha, vysoké teploty, středočeský kraj, no šílený. Co to znamená? Nějakou tu koupačku to znamená.
0: A právě proto jsme se vás jako chtěli zeptat, kam jezdíte vy, kde to máte rádi, jestli je to třeba lom, nebo je to nějaký uzavřený bazén, nebo je to třeba akvapark. Kam byste jako doporučili prostě o víkendu zajet, protože se tomu vedru budeme chtít vyhnout, si myslím, všichni.
1: No, hlavně se budeme chtít vyhnout lidem na tom, na těch místech, takže nejlépe, kde je nejmín lidí, protože třeba v Římě ježdících v lomu, tam už se teďko nedá jet normálně. To je fakt, to jsem úplně smutný z toho.
0: 724634634, pojďte nám dát vědět, kam se jet nejlíp okoupat o víkendu.
1: No do té doby Nikit Portugalman, jejich glide. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
9: Fajn, vždycky hot.

0: Německá kapela Giant Rooks, jejich Want It Back na Fajnu. 9 minut před 8 hodinou, dobré ráno.
1: My jsme se vás ptali na to, kam se vlastně tenhle ten víkend může mít okoupat. Respektive budou hrozný vedra a tak jsme chtěli jako vaše názory, vaše zkušenosti, kde nejlíp se zašít, aby to bylo co nejvíc mimo lidi, aby to bylo prostě fajn.
0: Aby jsme si jako to koupání jako i užili u toho a schladili se. Tak si pojďme kouknout na to, co píšete.
1: Píše takovej David, čau Vávru Vlom z Orlických hor, tam je to docela cool.
0: OK, já tady mám taky zprávu, že za mě nejlepší v těchto vedrech někam do lomu. Ta voda je super, píše Vlasta.
1: Je to tak. Taky někdo píše Kurovický lom, což je tam u nás jako na Moravě, kousek jako od Hulína. Nevím, no, jako tam je vždycky strašně moc lidí, ještě se platí vstup teda.
0: OK, já tady mám velmi zajímavou zprávu. Někdo napsal, můj táta je bohatý, máme soukromý letadlo, takže si asi odletíme někam k moři.
1: No, jasně.
0: Jen teda ještě nevíme kam. Tak to vám přejeme. Jenom teda dávejte bacha, ať se neutopíte.
1: A kdybyste nás náhodou chtěli vzít, tak my se v těch penězích budeme topit taky. Rádi.
0: Někdo napsal, my máme bazén od Wagner Pool, netřeba někam jezdit. Co special. A pozor, tady mám zprávu, která to podle mě všechno jako uzavírá. Nebo nemáš ještě něco?
1: Ne, pojď. Dobrý.
0: Ahoj Fajn Rádio, já se v těchto vedrech koupu na balkóně v Neckách. Střídáme se s mým psem vždy po půl hodině. Čau, Míra Olomouc. No. Tak díky Míro, zdravíme do Olomouce.
1: Skvělý.
0: Proč ne? Já si vlastně říkám, že to je mega dobrý. Máš to kousek, jo? Otevřeš jenom dveře od balkonu. Nemusíš se nikde tlačit.
1: Co když nemáme ten balkon?
0: Tak stoudíš prostě dolů před byt, nebo před ten panelák. Víš, nemusíš se jako někde mačkat ve frontách na lístky, ve frontách na tobogán. Máš to zdarma, teda pokud nevytopíš samozřejmě sousedy pod sebou. A pokud byste bydleli v nějakém horním patře, máte to i s výhledem. Morning

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Meteorologové vydali další výstrahu před vysokými teplotami. Ve čtvrtek a v pátek může na některých místech být až 40 stupňů Celsia. Hrozí také zvýšené riziko požárů. Proto odborníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci. Přes 160 cestujících uvízlo na řeckém ostrově Kos kvůli poruše letadla. Když už to vypadalo, že se situace uklidní, přišel další šok. V náhradním hotelu měli podle cestujících z klimatizace parat šváby. Někteří proto radši strávili noc na letišti. Belgie zaznamenala během posledních vln veder nejvyšší počet úmrtí, spojených právě s horkem, a to z celé Evropy. Podle odborníků za to může kombinace extrémních teplot, husté zástavby i nedostatku zeleně ve městech.
1: Fajn.

0: Venku slunce vychází a songy v našem playlistu se nachází. Krásné dobré ráno.
1: Já nemám slov asi.
0: A tohle jsem prosím vás zvládl bez rumu. Před náma Felix, jen taky Temper City, Self-Aware. Samozřejmě si řekneme nějaký ty zajímavosti. A pozor, jedna zajímavost za malý okamžik, velmi důležitá. A je to takový spíš upozornění, na co si dát případně pozor. Tak hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

0: Temper City Self-Aware, krásně dobré ráno, tady u nás na Fajnu, 7 minut po 8 hodině, dámy a pánové. Je tady důležité sdělení a ne nadarmo, tady má moje kolegyně Wendy v našich sdílených poznámkách napsáno, čas přestěhovat se na Island. Proč?
1: Českem se totiž začal šířit jedovatý pavouk.
0: No.
1: Který ho můžete nacházet doma, nacházíte ho i na zahradě. Vypadá hrozně, je to prostě zelený pavouk, který má dlouhý nohy a aby toho nebylo málo, tak úplně vepředu na těch kusadlech je fakt až krvavě červený. A nejlepší je, že odborníci radí, že se nemusíme bát, nicméně hned zatím je věta, že v létě nejagresivnější. Pardon.
0: Jako reálně, kdo v létě není agresivnější, že? Fuj, ten je hnusnej. Tak to jo.
1: No tak to ne, spíš. já si balím kufry, já tady nebudu. Já jsem byla spokojená s tím, že tady žádní nebezpeční pavouci nejsou.
0: Ne. Mně přijde, že každý rok tady do Česka přicestuje nějaký nový druh pavouka a je nebezpečnější než ten předešlej. Tak tohle je zase další kus do sbírky. No, dámy a pánové, by the way, dneska vychází nový Spider-Man, tak můžete zajít aspoň do kina. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning boost.

0: One Direction je What Makes You Beautiful, takhle po ránu, 19 minut po 8 hodině. Co nás dělá krásnými takhle po ránu, je správný výběr hudby, tak doufáme, že je správný.
1: Energii pokračujeme, před námi Niko Santos, Ray of Light pro středeční lepší ráno.
0: Jak říká Wendy, pro lepší středeční ráno, tak to budeme pokračovat samozřejmě. Boy a jeho Beautiful Life. S těma lesongama určitě. Tak buďte dál s náma a krásný ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Krásný středeční ráno s fajnem Nico Santos, Your Ray of Light, 8:30 aktuální čas. Dámy a pánové, konečně jsme se dočkali.
1: Linkin Park budou mít svoji vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
0: Vamos! Já teda musím říct, že to už tam měli mít před pěkně dlouhou dobou. Je mi trošku líto, že se toho Chester nedožil, ale tak on to určitě teď vidí.
1: On to vidí z vrchu. No, kdy tohle tu hvězdu budou mít, bude to až někdy v příštím roce, v roce 2027.
0: Okay.
1: No a kdy budou pokládat, to se jako netuší, ale je jistý, že tam rozhodně bude.
0: No tak o to víc teď letět do Hollywoodu se na tuhle tu hvězdu podívat. Pokud tak nejde, nelze, tak se pojďme aspoň dívat do našeho playlistu, kde to řádně musíme samozřejmě oslavit. Takže Linkin Park, What I've Done, tady u nás na Fajnu. Bacha, s takovým menším bonusem, tím je Optimus Prime.
2: A i když jsou naše světy daleko od sebe, je v nich stejně jako v nás víc, než se na první pohled zdá. Jsem Optimus Prime a posílám tuto zprávu všem přeživším Autobotům, kteří nalezli útočiště mezi hvězdami. Jsme tady. A čekáme.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, jejich Stay. Zůstali tady u nás na fajnu, teda teď skončili a odešli, ale nevadí. Dámy a pánové, kdo s náma za chvilku bude na fajnu, tak to jsou One Republic.
1: Ti budou potřebovat vaši lásku, neboli need your love. Na tři středě. Pár minut, tak tři čtvrtě na 9.
0: Já miluji ty naše oslí můstky. Možná jsem jediný. Kdo tady bude taky za okamžik a s tou láskou bude trošku muset pomoct a tak jako zlehka, tak to je Sigala, Easy Love.
1: Wow.
0: Tyhle songy za malý okamžik a další oslí můstky zase od 9 hodin v Music Boostu s Andreou Kaučkou. Tak jo, pokračujeme.
2: Morning Boost. Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Ptáš se
5: tak, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
6: je fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: Sigala Is Love u nás v éteru na Fajnu 8 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, to znamená pouze jedno jediné. Středeční Morning Boost dosáhl svého konce. Opět toho bylo dost a já se ptám Wendy, co jí bavilo nejvíce?
1: Nevím, jestli mě tohle jako bavilo, ale jako téma pavouci, no.
0: Pavouci.
1: Jedovatí mm-hmm, pavouci v Česku.
0: Jo, že tady nějaký nový druh pavouka a že jsme všichni nahraný.
1: A že to není Spider-Man, který dneska vychází v kinech.
0: Jediný pavouk, který ho mám rád. Mě bavilo asi nejvíc zjištění, že posluchač Míra z Olomouce se koupe na balkóně v Neckách. Tak to proč ne, viď?
1: Proti gustu.
0: Tak jo, dámy a pánové, to je od nás všecko. Mějte se krásně, užívejte zbytek středy a slyšíme se zase zítra. Od česti. Tak čekis.
1: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ešte para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Linka první psychické pomoci, která ročně pomůže tisícům lidí v krizových situacích, se může ocitnout bez financí. Ministerstvo práce ji výrazně snížilo rozpočet a provozovatelé varují, že bez dalších peněz nebude možný službu dál udržet. V ohrožení je tak pomoc pro lidi, kteří opravdu potřebují. Na Slovensku vzbudil pozornost netradiční zásah silničářů. Uschlou trávu podél silnice nechali nastříkat zelenou barvou, aby okolí působilo upraveněji. Podle lidí na sítích zelený nátěr problém se suchem neřeší, jenom ho opticky zakrývá. Benny Blanco oznámil nový singl, na kterém se spojil se Selenou Gomez a Becky G. Novinka vychází už v pátek 31. července a podle fanoušků má našlápnuto stát se jedním z letních hitů.
1: Fajn. Music Boost.

0: Fajn.
1: Startujeme společně jako vždycky s 9 hodinou a to Music Boost, nabitej playlist Andrea za mikrofonem, jo, a ten slabší humor k tomu. Jdem na to.
0: Music Boost. Give me five. Fajn.
1: Mal Smith, jeho Stargazing, to je song, kterým startujeme dnešní Gimme 5. 5 songů na rozjezd. Tak hezký dopo.
2: Do

0: Dnešních pět songů na rozjezd uzavírá Gigi Perez její Sailor Song. Dnešní středeční dopoledne na Fajnu. No a tomu lidi fakt neuvěříte, co je dneska za den. Dneska je prej údajně jeden z nejšťastnějších dnů v roce. Na 29. červenec připadá, prosím vás, speciální manifestační pole, nevím úplně, nerozumím tomu, je to úplně jedno, jak se tomu říká. Zkrátka se dnes mají dít zázraky. Podle numerologů, jestli po něčem fakt toužíte, buď to můžou být finance, láska, cokoliv, třeba nová komoda, tak dneska ta vizualizace, prosím vás, se prej vyplatí. To znamená den zázraků, šťastný den v roce 2026, hurá, je to tady. No jo, jasně. Pokud stejně jako já se dneska cítím, je fakt úplně jako naopak, že máte pocit, že dneska je spíš nejhorší den v roce a jestli se cítíte blbě na nejšťastnější den v roce, tak je něco špatně. To znamená, pojďme společně se mnou přemýšlet nad tím, co je špatně. A nebo pojďme si přát, aby jsme dneska měli dobrou náladu. No nevím, jestli se vám to povede, nepovede, ale je to jedno. Hlavní jsou ty songy před náma. Jak ráda říkám, i deprese může mít svůj rytmus. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. No dobře, tak teď už mám trošku lepší náladu. Zjistila jsem, že za chvilku bude hrát můj oblíbený německý DJ Purple Disco Machine Wonderful Life. Tak hlavně pohodu, kafe do ruky a laďte fajn. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBrons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Ať už vás cesty zavedou.

0: Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Každý už tam bude?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumím.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: www.ikea.cz.
1: Je en interiér.
2: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
3: I táta přece vaří.
1: Je en interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
2: www.jenointeriér.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Aguarachar!

Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, tohle je dnešní Music Bus na Fajnu přesně o půl desátý. A co, kupujete si roční permanentky? Třeba do fitka, nebo prostě permanentku na cokoliv. Já jsem u sebe zjistila takový nešvar toho, že jakmile mám na něco poukázku, tak se mi tam jako prostě z principu nechce, protože vím, že bych tam jako měla nebo musela jít. Na druhou stranu rozumím tomu, že vlastně zaplacený permanentky spoustě lidem jako naopak motivuje vydržet to tam chodit, jo. A zajímá mě, jak to máte vy. Donutí vás předplacené členství chodit cvičit, nebo naopak vás po pár návštěvách zůstane, vám zůstane jenom ta kartička v ruce? 724634634. Jako jestli se vyplatí si takovou permanentku třeba do fitka konkrétně koupit hned, anebo raději třeba až po půl roce, co cvičíte. Jako kde je ta hranice, kdy si máte tu permici prostě pořídit. Já nevím, jestli jsem teda jako já zvláštní, nebo jestli nás víc, ale prostě jdu cvičit úplně na pohodu a jakmile si koupím permanentku, tak je to v háji.

0: Dva Farnay, Perpetuum mobile, tohle je dnešní středeční dopoledne na Fajnu, ve kterém jsem se před chvilkou ptala, jestli se vyplatí si kupovat roční permice třeba do fitka. Myslím si, že stačí úplně jednoduchá odpověď tady od Kuby, která přišla. Jako takhle, když už mám permici, tak se mi vůbec nikam nechce. Radši jdu do hospody zapomenout na to, že jsem zbytečně utratil. Jakube, to je i můj případ, ale nedoporučuju to, prosím vás, jestli utracíte už peníze, velký peníze za permice, tak tam choďte, jo? Za chvilku Ray, její Where is my husband? Pro vaše dopoledne. Music Boost.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
13: Right, babe.
6: Fine.

0: To nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší

With MC, Bees, Honey, Head Party. Tohle je dnešní dopo na fajnu. Když je prosím vás dneska ten den zázraku, nejšťastnější den v roce, ano, který padá na dnešek 29.7., tak mi tak jenom napadá otázka 724634634, jaký ten zázrak byste do svého života teď zrovna chtěli? Kdyby to teda fungovalo, takhle počkat, třeba to funguje, jo? Že se dneska má manifestovat to, co si opravdu jakoby přejeme. Tak co by to bylo? Může to být malý, střední, velký, to je úplně jedno. Ale zajímá mě, co takový posluchač Fajn rádia si teď, když to poslouchá prostě to rádio, sedí v autě, v kanceláři, v obchodě, nebo běhá, má nás ve sluchácích. Prostě co si přejete? Dejte mi to vědět, jo? Teď už Niko Santos. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem.

0: poslední hodince, teda ne poslední, v první hodince, ale posledním songu nám při Coldplay píšete zprávy na téma, jaký zázrak na dnešní den zázraku byste si do svého života přáli. Je toho tady dost, ale určitě nesmím opomenout, že někdo by si přál Gina z Aladina. Ano, tři přání, proč ne? Taky tady máme zprávu, bude to znít asi hodně banálně, ale protože jsem relativně zdravá, přála bych si fakt jenom peníze. Ale to není špatný přání. Peníze jsou důležitý. A ty přeju já vám všem.
1: V rádiu uslyšíš největší hity.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy, trendy, zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Padl světový rekord v počtu komerčních letů za jediný den. Flight Radar zaznamenal během 24 hodin přes 153 tisíc letů. Důvod je jednoduchý. Vrchol letní sezóny. Lidé cestují ve velkým a aerolinky létají téměř na plnou kapacitu. Plzeňská městská policie představila nového maskota, mořského orla Edu. Ten bude pomáhat hlavně při preventivních akcích pro děti a ukazovat jim, jak se bezpečně chovat v běžných situacích. Český státní dluh dál roste a nově už vychází na víc než 342 tisíc korun na každého obyvatele. Celkově stát dluží rekordních 3,727 bilionů korun. Pro srovnání před 10 lety připadlo na jednoho Čecha zhruba 153 tisíc.
1: Fajn. Music Boost.

Jedeme dál samozřejmě. Máme tady ještě dost písniček, abyste při té práci nebyli potichu, nebojte se, všeho je dost. Music Boost skáče do druhý společný hoďky, za mikrofonem pořád Andra, ještě mě nikdo nevystřídal, no a jdem si to užít. Music Boost. Kellyn, Sofien, jejich Pistácie. Tak hezký dopoledne.

tohle je taky dnešní Music Boost a tohle je taky dnešní Fajn. Pojďme si říct, že některé věci se v kině nedělají. Třeba nahlas nemusíte chroupat popcorn, úplně jako nahlas nepřirozeně a kazit tím ostatním film. Nemusíte taky do schodu běhat a co taky nemusíte dělat, nemůžete dokonce, prosím vás, je to trestný, natáčet film, který zrovna jede. Nový film Odisa od režisera Christophera Nolana, který opravdu je teď jako velký wow, zasáhl docela jako velký únik, protože na sociálních sítích X se objevila právě pirátská kopie celého filmu, jakože úplně v plný délce 3 hodin. To znamená, že za prvý někdo musel vzít telefon a 3 hodiny ho držet v ruce, což jako na druhou stranu klobouk dolů, držet 3 hodiny telefon v ruce není úplně OK. Vidělo to přes 2 miliony lidí a to je to, co mě tady nejvíc zaráží, jo. Protože nerozumím tomu, že zrovna tenhle typ filmu, který opravdu chcete vidět přece kvalitně, proto si ten lístek takhle drahý do toho kina koupíte, protože tu Odiseu chcete vidět v té plné kvalitě. 2 miliony lidí, to znamená, že 2 miliony lidí se podívalo na tu kopii, která, jak víme, nemůže být ani z poloviny tak kvalitní jako ten originál. A to mě tady zaráží nejvíc, jakože kam až jsme schopni jakoby zajít pro to, aby jsme něco měli zadarmo, že si opravdu jako opustíme tu kvalitu toho. Nerozumím tomu a vůbec nerozumím tomu, že to vidělo přes 2 miliony lidí. Ale jo, takový je život. Vám doporučuji samozřejmě na Odiseu jít normálně do kina v plný svojí délce i kvalitě, protože to rozhodně stojí za to. Fajn.

0: Dohrává nám na Fajnu tedy svým Hold the Door. Prosím vás, zítra startuje prodej vstupenek na jeho koncert do Prahy. Už na 20. března roku 2027, to znamená za chvilku. Takže jestli tam nechcete chybět, tak zítra 10.00 budíček. A my pokračujeme před lubrikou, si dáme tenhle song, jmenuje se Dracula, od Tame Impala a taky Janie. Tak na Fajnu.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodovodní

0: On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Music. Fine.

0: Házy dvoz, tohle je Harry Styles, tohle je dnešní středeční dopoledne s Fajnem a tohle je dnešní...
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex s kolegou je jako služební večírek. Zábava na jednu noc, drby na několik let.

0: Bruno Mars, I Just Might, dnešní středeční dopoledne s Fajnem. Doufám, že máte skvělou náladu, jestli ne, zkusíme to za chvilku tím playlistem trošku změnit a jestli máte už dobrou, tak ji jenom boostnem. Tohle půjde sama, Subfocus, jeho Elevate. A taky Chemical Brothers, jejich Go. Tohle jsou dva songy, které nás za chvíli čekají. A já si myslím, že oba dva jsou takový dost dynamický na to, aby nás prostě, aby nás nakopli v té práci. Tak jo, pojďme se nechat nakopnout a leďme fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia D.
9: Sleduj Fajn. Fine.

Runaway, tohle jsou One Republic na Fajnu. No a náš prezident dokázal, že umí dobře zaostřit. Petr Pavel se stal teď virálním hitem na Soskách, protože na velký ceně Maďarska F1 se objevil jako oficiálně akreditovaný fotograf. Celý závod prostě fotil po boku profesionálních fotoreportérů. Musím říct, že ti ostatní fotografové museli mít docela těžký moment toho, že nevěděli, co mají vlastně fotit. Jestli jakoby zajímavější ta formule, jako ten závod, anebo to, že je tam prostě náš prezident, který fotí. Výtěžek z aukce jeho pořízených fotografií se vybralo skoro 700 tisíc na charitativní účely. Mám vlastně jako možná jediný prezident na světě, který má dobrý fotky ze zatáček. Jo? A je to náš prezident. Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně dostaneš. Music Boost s Andrem.

0: nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
1: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
0: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra? To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Meteorologové vydali další výstrahu před vysokými teplotami. Ve čtvrtek a v pátek může na některých místech být až 40 stupňů Celsia. Hrozí také zvýšené riziko požárů. Proto odborníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci. Přes 160 cestujících uvízlo na řeckém ostrově Kos kvůli poruše letadla. Když už to vypadalo, že se situace uklidní, přišel další šok. V náhradním hotelu měli podle cestujících z klimatizace padat šváby. Někteří proto radši strávili noc na letišti. Belgie zaznamenala během posledních vln veder nejvyšší počet úmrtí, spojených právě s horkem, a to z celé Evropy. Podle odborníků za to může kombinace extrémních teplot, husté zástavby i nedostatku zeleně ve městech.
0: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Dáváte si Music Boost, skáčeme do další, a to třetí společný hodinky. Andra za mikrofonem, no a probereme nějaký další zajímavosti. Máme tady další lifestyleový trend, který se týká bydlení, tak abyste o to nepřišli, ať nejste pozadu, tak leďte fajn.
0: Music Boost.
3: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Jo, klasika, na fajnou.

Dobrý, co? Jo, Michael Jackson vždycky zabere. Jeho Billie Jean, který si teď dohráváme 11 minutek po 11. na Fajnu. No a mě zajímá, jakou doma máte postel. Protože jste žádnou, tak jste docela cool. Když si bylo známkou finančních problémů nemít doma nábytek, dneska je to asi údajně nějaký velký lifestyle. Je tady totiž nový trend, a to žití bez nábytku. Je to prej dobrý k pohybu, že vám prostě jízda překáží a vy máte pro sebe víc prostoru. Místo židlí a sedaček prostě sedíte na zemi, místo postele prostě máte jenom matraci pohozenou na zem a tak dále, jo. Já si to teda nedokážu představit, nechci to ale jakoby úplně hejtit, jestli tenhle trend jako dodržuje a je to pro vás úplně jako OK a cool, tak si takhle jako žijte. Ale představa jako, jak večeříte bez stolu, dobře sedíte na zemi, máte to v ruce, to si ještě dokážu představit. Ale jestli to takhle přece půjde dál, tak budeme žít třeba i bez záchodu, protože i ten by nám mohl překážet. A budeme chodit k sousedům. A budeme tajně doufat, že ten soused ten trend nedodržuje. Nebo jako co, teď je to padlý na hlavu? A chudák jako všichni, chudáci všichni společnosti, který prodávají nábytek. No nic, a já se od tohoto trendu asi trošku zdržím, asi zůstanu sedět na židli a na gauči a na posteli. Ježíš, co všechno nemáte pak doma? 724634634. Původně jsem vůbec se vás na to nechtěla ptát, protože mi to přijde bizární samo o sobě, ale teď mě zajímá, dodržuje tenhle trend někdo z vás a jestli ano, potřebuju argument, proč?

Lady Gaga i Abracadabra, to je song, který nám dohrává na fajnu 12 minutek do půl 12. Tak si dáme refrén ještě.

Ahoj, radši bych žila bez záchodu, než bez stolu a skříně. Já se po tohle podepisu. Děkuju za vaše zprávy, že nikdo z vás nedodržuje ten nový lifestyleový trend žít bez nábytku. Naopak, milujeme nábytek. Amen. Taylor Swift, její Fate of Ophelia, song, který si za chvilku na fajnu dáme pro lepší náladu, pro lepší den, pro lepší úplně všechno.

0: přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Back to the hits.

This Waltz, Dua Lipa. Předešní dopoledne s Fajnem. Těžplouch, vodáci. Šárka nám napsala, že si přeje, aby tohle počasí co nejdéle vydrželo, protože jsou na lodi na Labi a je to nirvána. Děkujeme, Šárko, za zprávu. A já jsem vlastně úplně letos zapomněla zmínit vlastně vodu, jako obecně, jako vlastně letní aktivitu, kterou nikdy nesmíme opomenout. To znamená, jestli jste někdo jako Šárka prostě teď na kánojích, na raftu, na lodi, na čemkoliv se na vodě, tak vás samozřejmě pozdravu, trošku závidím. No a vlastně vám ostatním, co jste třeba v práci, a prostě já vím, jsme všichni v práci, nemůžeme být na nějaký lodi s pivkem v ruce, že jo? Takhle, což se mimochodem nesmí, jo? Doufám, že to neděláte. tak samozřejmě nás to může trošku mrzet, ale naopak si to můžeme zapsat do kalendáře, jako třeba na následující víkend. Ty teploty mají být opravdu hodně vysoký, takže jsem si sama říkala, co při takovém horku, jakoby kam utéct, co dělat. A taková voda není vůbec špatná. Já každý rok sjíždím Vltavu, je vlastně jedno, co budete sjíždět, ale prostě si to pojďme, to léto, to český léto pořádně užít. Na raftu pohoda, na kánojích zábava a obecně prostě je to dobrá česká aktivita a zábava. To znamená, jestli jste na lodi, tak vás pozdravu, moc si to užijte. No a jestli vás to teprve čeká, tak ať to utíká v práci. No a my si na tu vodu

0: Self Aware, Temper Trap. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu, který samozřejmě pokračuje. Dnešní údajně nejšťastnější den v roce si pořádně musíme užít. Tak se ho užijeme s naším playlistem Ava Max, My Head, My Heart. Taky je to prý den zázraků. To, co si dneska budete přát, to se prý údajně do konce roku má splnit. Tak si zkuste nepřát třeba jednorožce, ale něco, třeba nevím, dorčíček a dobrý kafe, ono se to třeba splní. Music Boost.
1: Fajn. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
6: Here we go.

Robin Schulz, Sigala z Huy Víš. 11:05 na Fajnu. No a já připomínám, že už jenom dneska a zítra si můžeme dávat tu novou reality show Are You The One, která běží na Primě. Prima Plus teda zítra má finále, na který se všichni hodně těšíme. No a taky jsou to poslední dny, kdy si u nás můžete na YouTube Fajn Rádia dávat náš podcast Posedlý Are You The One, který pro vás dělá Kristýnka a taky Alberto. To znamená, pojďme si tenhle konec společně ještě užít a ještě dopřát, než zase začne jiná reality show, nebo třeba druhá řada týhle. Posloucháš

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hi, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
0: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
0: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Linka první psychické pomoci, která ročně pomůže tisícům lidí v krizových situacích, se může ocitnout bez financí. Ministerstvo práce ji výrazně snížilo rozpočet a provozovatelé varují, že bez dalších peněz nebude možný službu dál udržet. V ohrožení je tak pomoc pro lidi, kteří opravdu potřebují. Na Slovensku vzbudil pozornost netradiční zásah silničářů. Uschlou trávu podél silnice nechali nastříkat zelenou barvou, aby okolí působilo upraveněji. Podle lidí na sítích zelený nátěr problém se suchem neřeší, jenom ho opticky zakrývá. Benny Blanco oznámil nový single, na kterém se spojil se Selenou Gomez a Becky G. Novinka vychází už v pátek 31. července a podle fanoušků má našlápnuto stát se jedním z letních hitů.
0: Fine. Music Boost.
1: Music Boost. Music Boost.
4: Andrea Kautzka. 5,
1: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1.
6: Minutka po 12. hodině, to znamená dobrou chuť k obědu, jestli už jste nějaký ulovili, jestli ne, tak šup pro něj. No a startujeme poslední společnou hodinku dnešní středy. To znamená dopoledne bereme, házíme za hlavu a je tady odpo. Music Boost s Andreou, jde na to.
0: Music Boost.
6: Fast Boy, Clock Clock, jejich Born Again. Song, který si dáváme druhou minutku po 12. hodině. Na fajnu.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Dnešní playlist fajnů. Máte rádi pavouky? Je to vlastně jedno, jestli jo nebo ne, ale to, co máme všichni rádi, je Spider-Man. Na tom se asi shodneme, ne? Novej Spider-Man dneska v českých kinech, velká premiéra. Všichni o tom mluví, všichni se na tom mega těšíme, já se tomu nedivím, protože prostě Tom Holland, a mamma mia. Mimochodem, takovej můj, on to není úplně spoiler, ale je to nějaká má domněnka, o které se teď spekuluje na sociálních sítích. Netýká, no, jestli nechcete jakoby nějakou moji spekulaci, tak to teď stište, jo? Ale jestli ano, tak poslouchejte, aby jsme si pak mohli říct, že já jsem to říkala. Zendaya měla v každém městě, kde vlastně film představovali, jako při slavnostní předpremiéře, měla na sobě černý šaty. Jediná výjimka byla Šangaj, kde měla na sobě bílé šaty. Ovšem v téhle kultuře je bílá považovaná jakoby za černou, jako za symbol smrti. To znamená, že taková spekulace, která se šíří internetem, je, že by její postava mohla jakoby možná zemřít. Ale třeba ne. Třeba jenom měla Zendaya prostě, nebo její modní návrhářka měla náladu prostě na černou a jednou teda na bílou a pak si všichni tady myslí, že hned Zendaya bude někde umírat. Uvidíme, uvidíme. To znamená, vy všichni do kina, dneska nebo zítra, hele, budou tropy, velký prostě teploty nahoru a kino má co? Popcorn a hlavně klimatizaci.
1: Tvoje máma by tuhle show neschválila.
2: Přesně proto bys jí měl poslouchat.

0: Follow you, Imagine Dragons. 10 minutek do půl jedný odpoledne na Fajnu. Jestli existuje nějaký recept na to, jak se netrápit minulým vztahem a jen to tančit a bavit se a dělat si věci po svém, tak takový recept má tenhle song. Nezůstávej zasekli v minulosti, ale žij v přítomnosti a bav se a tanči. Jo, tak tohle přesně takový motto, který tam Zara Larsson pořád zpívá, Lush Life. Tak si to pojďme zaspívat.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Fine.

0: Down, tohle je DJ Lucas, taky Steve. Středeční Music Boost na Fajnu. Ve kterým nebude chybět.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex s kolegou je jako služební večírek, zábava na jednu noc, drby na celý život.
2: Fajn.
3: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně ji dostaneš.
2: Music Boost.

0: tu disco, tohle je Ali Farben. Tohle jsou taky poslední společný minutky se mnou. Dnešní Music Bus pomalu, ale jistě jde do svého konce. Ale ne, ještě ne úplně. Ještě 20 minut. Za chvilku poslední song, který vám pošlu a který zase někomu budeme věnovat. Alex Warren, Forever Dream. Když je teda dneska údajně ten nejšťastnější den v roce, tak bych ho ráda věnovala všem, kteří se naopak dneska necítí úplně good a necítí se úplně jako být šťastnými. Tak naopak bych vám přála, abyste byli šťastní. Třeba ten dnešek, když mají být zázraky, to změní. Třeba taky ne, ale aspoň máte darovanou prostě písničku z rádia. A to je taky vlastně důvod k tomu cítit se dobře, ne? Tak laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!

Tiffany Arish, Let It Go, tohle je dnešní Music Boost. Tak už skoro jako by ne. Já se s váma právě loučím, děkuji za 4 společné hodinky, bylo toho dost, stačilo to, zítra budeme pokračovat zase v 9.00, teď už ale Kristýnka, takže vy pokračujte s fajnem. Zvládněte všichni to horko, přeju vám hezký zbytek dne, dnešek vlastně údajně nejšťastnější den v roce, tak si ho pojďme pořádně užít a zítra se slyšíme. Fajn.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede. Fajn. Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Máme tady světový rekord v počtu komerčních letů za jediný den. Flight Radar zaznamenal během 24 hodin přes 153 tisíc letů. Důvod je jednoduchý. Vrchol letní sezóny. Lidé cestují ve velkém a aerolinky létají skoro na plnou kapacitu. Plzeňská městská policie představila nového maskota mořského orla Edu. Ten bude pomáhat hlavně při preventivních akcích pro děti a ukazovat jim, jak se bezpečně chovat v běžných situacích. Český státní dluh dál roste a nově už vychází na víc než 342 tisíc korun na každého obyvatele. Celkově stát dluží rekordní 3 biliony 700 milionů korun. Pro srovnání před 10 lety připadalo na jednoho Čecha zhruba 153 tisíc. Za dekádu se tak dluh na osobu zvýšil o víc než 120%. Fajn.
8: Krásný středeční odpoledne, já vás zdravím z Fajnu, Fajn Warm Up je tady, moje jméno je Kristýna a úspěšně máme za sebou už skoro půlku týdne, to je dobrá zpráva, ne? Tak si to pojďme udělat ještě hezčí, tu středu společně zvládneme, čekají nás 4 hoďky. Ty 4 hoďky utečou jako voda, protože budou nabitý dobrýma trekama. Taky si povíme, kdy je ideální čas se zasnoubit, ne že by mě to čekalo, ale uděláme si tady takovou debatu, no a k tomu už ty songy. Já vím, že na nic nechcete čekat, že už všichni se snažíme hlavně doputovat k tomu víkendu, tak to pojďme udělat teď společně s Davidem Guettou, One Republic a jejich songem I Don't Wanna Wait. Tímto rozjedeme.

jemný pohodový song pro to, aby vám dneska šlo všechno od ruky, abyste prostě měli lepší náladu. Naked Portugal The Man. Tomuhle kombu děkujeme za song Glide. No a ptám se, po jak dlouhý době je podle vás vhodný zasnoubit se? Já se ptám proto, že zpěvačka Madison Beer se zasnoubila teď se svým přítelem. A zasnoubili se zhruba po roce vztahu. Internet se samozřejmě rozdělil na dva tábory. Jedni lidi říkají, když víš, tak víš, není na co čekat. Jenomže pak je ten druhý tým, který argumentuje, že po roce přece ani nemůžete vědět, jestli to bude fungovat, že jste spolu ještě nezažili dostatek krizových situací a tak dále. A tak dále. Jenomže na tohle není žádný správný návod. To je prostě taková ta vztahová situace, která přijde a vy nevíte, jestli je to správně nebo není. Někdo je spolu 10 let a stejně si nejsou jistý. A pak zas se někdo potká a vidí třeba už za pár měsíců, že se chtějí vzít. Podle mě ale není právě důležitý ten počet měsíců, jako spíš počet těch situací, které jste spolu zvládli. Jak jsem říkala, dovolená. To podle mě prověří každý vztah. Strávit spolu x dní bez možnosti utéct, stěhování, nemoc, skládání nábytku, tohle všechno. Protože jestli přežijete skládání skříně bez rozchodu, tak to už má nějaký potenciál. Nicméně se ptám vás, po jak dlouhý době je podle vás ideální se zasnoubit? A pokud už zasnoubený jste, nebo máte za sebou i manželství, po jak dlouhý době přišla ta žádost o ruku u vás? Pojďte mi to napsat na 724-634-634, podělte se o to se mnou, jak říkám, je mi to teď k ničemu, ale do budoucna třeba se tahle informace může někomu hodit. No a my si pustíme právě Madison Beer, Make You Mine, protože tímhle songem si to očividně vymanifestovala. Teď už má svýho chlapa, tak si to pustíme společně a třeba nám to taky pomůže. Jdem na to, právě teď na fajnu.

0: zkrátka krásnej a zároveň bolestivej song Next Summer, kde Damiano vyzývá svoji přítelkyni nebo slečnu, ať mu zavolá, až jí její budoucí přítel příští léto zlomí srdce. No, my teď neřešíme naštěstí zlomený srdce, ale probíráme, kdy je ideální čas se zasnoubit. Takže naopak, my se tady bavíme o lásce, která kvete. Michal píše, hezký odpoledne, vždycky se říkalo, že zasnoubit do roka a do dne. To zažiješ všechno. Dovolenou, Vánoce i Silvestr. Já jsem myslela, že do roka a do dne je svatba, ne zásnuby. Tak jestli to platí na obojí, tak možná. Marcel píše, ahoj, s mojí ex-manželkou jsme se vzali po 2 měsících. Nebyl to úplně moudrý nápad. No ta věta začala s mojí ex-manželkou, takže bylo jasný, že to asi nebyl úplně dobrý nápad. Ale chápu, že někdy tady ty spontánní věci vlastně můžou nám připadat skvělý. Je tam adrenalin, je tam to napětí. Renda zase píše, že podle něj vůbec nezáleží, kdy si druhýho vezmete. Moje první manželství jsem uzavřel po 12-letém vztahu, za 4 roky jsem se rozváděl, druhý manželství uzavřeno po 8 letech a stále trvá. Je to o těch 2 a ne času. No Rendo, podle mě ale v obou případech to bylo hodně času. Počkat si 12 let i 8, tam si prověřoval hodně dlouho, než ses do toho obul. Každopádně já vám všem děkuju za zprávy, každej to má prostě jinak, to se nám potvrzuje pořád, ale jsem ráda, že to se mnou sdílíte. No a my si za chvilku dáme za song, který nás trošku rozjede. Kellyn, Stein 27 a jejich Vítej mezi náma. Ať se posunem od té romantiárny zas trošku k party. Tak za chvilku.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
11: Music. Fine. Vítejme mezi náma, naše otcové jsou důležité.

kombinace dvou nádherných hlasů. Miles Smith, Niall Horan, jejich track Drive Safe. Pro další pohodovější středeční odpoledne. No a všichni známe ten moment. Na začátku vztahu vám stačí jeden letmej pohled a všude jsou jiskry. Jako o půlnoci na Silvestra, jenomže po pár letech sedíte na gauči, máte na sobě tepláky, jeden jí čipsy, druhý kouká do telefonu a jediná jiskra, která lítá, to je možná ze špatně zapojený zásuvky. Podle terapeutů je to teda normální, zase jo, terapeuti nám do toho kecaj. Prvotní vášeň totiž postupně střídá takzvaná responzivní touha. Pojďme si to přeložit do nějakého normálního jazyka. To znamená, že chuť na intimitu už nepřichází sama od sebe, jako blesk z čistého nebe, ale musíte proto něco udělat. Odborníci taky vzkazují, že bychom měli přestávat porovnávat svoje vztahy s hollywoodskýma filmama nebo s tím, jaký to bylo v prvním měsíci, kdy jsme spolu randili. Protože motýly v břiše sice časem vyletějí oknem, ale prej zůstane něco lepšího. Prej pak je tam ta pohoda, důvěra, to, že máte parťáka, před kterým nemusíte třeba ani zatahovat břicho. To je super, ne? Já se ale ptám, jak to vypadá teď u vás. Pokud je tady někdo, kdo je dlouhodobě zadaný, tak jak u vás vypadá romantika po letech? Co je teď největším projevem lásky? To, že vám přinese kafe ráno, vynese odpadky odpoledne? Nebo jestli jsou to pro vás pořád ty věci jako na začátku? A nebo teď spíš tady ty malý běžný věci? Jak to vidíte vy? Jaký na to máte názor? Mně by se líbilo, kdyby to vydrželo, jako v tom prvním měsíci, na začátku. Ty začátky jsou krásný, ale asi to tak fakt není, no. Nevím, nemám zkušenosti, tak mi to napište vy. Na 724-634-634, tam mi to hoďte a já vám k tomu hodím song, se kterým budete mít totální deja vu, protože to je letní banger, který se jmenuje deja vu. I na její deja vu, právě teď na Fajnu. Pojďme si to užít. No, no, no.

0: Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tenhle track, který zní úplně nabitej energií, ale zároveň je i nabitej emocema. No a já jsem se vás ptala, jak to u vás vypadá v dlouhodobých vztazích, jak to máte s romantikou, jestli jsou tam motýlci a tak dále, no prostě jak se to liší od toho začátku. Magda píše, my jsme s manželem už 36 let, tyjo. A co se týče těch motýlů, už pominuli. Ale skrz intimitu to už máme jako svátost. Co mě hodně dokáže dostat do nálady, tak to je fajn jídlo. No, tak vidíte, každýho dostane do nálady něco jiného, to píše Magda. Potom tady máme zprávu od Very, Verči, která píše, po 10 letech romantika je stále udělat druhýmu snídani do postele, malý gesta a kafe. To jsou každodenní důkazy, že se o druhého staráš a záleží ti na něm. Láska je, píše s vykřičníkem Veru, takže Veru nám tady všem dodává naději, že láska existuje. Jirka a Alice píšou, nebo asi psal nejdřív Jirka, že dal manželce po 8 letech manželství druhou dceru, která se má narodit v listopadu, tak to gratulujem. I akorát se tady Jirka a Alice opravili. Jirka pak napsal, že tu dceru ne úplně daroval. Já už jsem si říkala, to se říká spíš, že ta žena daruje, ne? Ta porodí. No to je jedno. A Terka potom píše, že jsou s manželem spolu 10 let, mají dvě děti, ale pořád si umějí udělat radost. Ačkoliv jsou ty radosti třeba malý, tak jsou pro ní velice důležitý. Dokonce bych řekla, že jsem stále zamilovanější, píše Terka. Ježíš, tak to je krásný. Terka píše, že jsou to takový ty detaily, jako třeba natankovaný auto, dokoupit oblíbený kafe, v posilovně vymyslet trénink a potom si jednou za měsíc vyjít třeba někam na rande. Tak jsem ráda, že to pořád takhle u vás funguje. Přesně, dodáváte naději nám všem, takže děkuju za zprávy. No a k tomu si dáme další songy za chviličku, třeba Ellen Walker, Tomin, Harkett, její Dark Side. Ale my jsme teď na straně světla, takže vám děkuju za zprávy. Jedem dál, tady na Fajnu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Ladíte fajn, tohle byl Harry Styles, jeho American Girls. Ale teď tady máme bohužel jednu hodně smutnou zprávu. Zemřel totiž irský zpěvák, kytarista a skladatel Glenn Hanzard. Bylo mu teprve 56 let, měl dneska ráno dopravní nehodu v Irsku, v Dublinu. V Česku jsme ho znali především díky častému účinkování s kapelou The Frames, později taky s folklorovým duem The Swell Season společně s Markétou Irglovou. Ano, český jméno, určitě to všichni víte, Markéta Irglová byla nějakou dobu partnerkou Glenna Hanzarda, dokonce spolu byli v tom filmu, který odstartoval jejich asi nejznámější song. Byl to film Once, ke kterému složili song Falling Slowly, za nějž si potom převzali Oscara za nejlepší filmovou píseň v roce 2008. Krásný song, no já si myslím, že tahle písnička si při téhle, i když smutný příležitosti, zaslouží, abychom si ji tady pustili. I když to třeba není náš úplně běžný repertoár, tak je to prostě krásná skladba. Neuvěřitelně křehká, surová, plná emocí. Obávám se, že v téhle situaci v některých z nás bude vyvolávat trošku smutné emoce. Kdyby se vám chtělo brečet, můžete, já možná budu. Každopádně si to teď pustíme. Tak pojďme na chvíli společně zpomalit. Jo, nikam se nehoňte, tohle je možná dobrá připomínka. Pojďme si vzpomenout na neuvěřitelný talent Glenna Hanzarda, taky samozřejmě Markéty Irglový, a pojďme se nechat unést tou nádhernou melodií. Tak jdem na to. Glenn Hanzard, Markéta Irglová, Falling Slowly.

0: Ladíte fajn, středa odpoledne a nám dohrává Sara Nov, Nesnáším, co nesnášíš. Krásná píseň, s kterou zakončujem první společnou hoďku dnešního warm-upu na fajnu. Tahle první hoďka byla taková možná víc emotivní, romantická, ale nebojte, ještě to rozjedem, před náma další tři hoďky fajn warm-upu, dostaneme se do dobrý nálady, uděláme si odpoledne hezký, pořádnou energii potřebujeme, je mi to jasný, takže zůstaňte se mnou, jenom pro vás má Hanka zprávy a pak pokračujeme v nabitý jízdě. Tak zůstaňte se mnou tady na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: tou nejlepší z TikToku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Meteorologové vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ve čtvrtek a v pátek může na některých místech být až 40 stupňů Celsia. Hrozí také zvýšené riziko požárů, proto odborníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci. Přes 160 cestujících uvízlo na řeckém ostrově Kos, a to kvůli poruše letadla. Když už to vypadalo, že se situace uklidní, přišel další šok. V náhradním hotelu měli podle cestujících z klimatizace padat šváby. Někteří proto radši strávili noc na letišti a letecká společnost teď čelí ostré kritice. Belgie zaznamenala během poslední vlny veder nejvyšší počet úmrtí spojených s horkem v celé Evropě. Podle odborníků za to může kombinace extrémních teplot, husté zástavby i nedostatku zeleně ve městech. Vedra tak znovu ukazují, že nejde jen o nepříjemné počasí, ale o vážné zdravotní riziko.
1: Fajn.
3: Středa, půlka týdne a tohle je váš fajn warm-up se mnou s Kristý. Já jsem si řekla, že už se budeme připravovat na víkend od středy tenhle týden, protože proč ne? Venku je počasí, že už by si to zasloužilo, abychom všichni měli volno a víkend, takže si to musíme dneska udělat hezký. Zároveň v tuhle hoďku pro vás budu mít hosta zhruba kolem 14.10, protože tenhle týden je special a bude finále reality show Are You The One. No a my tady budeme mít special hosty. Pítra a Gáby na dálku se s náma spojí. Když všechno půjde, tak 14.10, buďte tady, poslouchejte. No a zároveň tady od vás mám prosbu, že má tady někdo trošku krizi. V práci píšete, že si zpříjemňujete poslech fajnem, máte trošku krizi a potřebujete zahrát nějakou pecku na rozproudění. No jdem na to, od čeho jsem tady. Avicii, Hey Brother, to je podle mě dobrá věc, která vás pořádně rozproudí a dodá energii. Tak pojďme na to, posílám energii všem, ať už pracujete nebo jenom trpíte v tom vedru. Jdem.

0: Chris Hype, Sam Harper, taky Bobby Harvey, jejich společný banger Waterfalls, který vám měl takhle při středě dodat energii. No a já teď už mám tu čest, protože bych měla mít na drátě Pítra a Gáby, moderátory Are You Do One. Gáby, Pítře, slyšíme se?
1: Slyšíme se, čauky.
0: Čau, ježiš, já mám radost, že vás tady mám. Tenhle týden máme finále, vlastně už zítra, to je šílený.
1: Je to tak, je uteklo to strašně rychle. Zítra v 18.30, pozor, změna, ne 17.00, ale 18.30, finálový díl. Jsme napjatý, doufám, že i ty jsi napjatá.
0: Ježiš, já extrémně rád, já to prožívám, ale slyšela jsem, že mi prej můžete naznačit, že tam bude nějaký twist.
2: No, bude tam takový jeden malý twistík, nastane tam
1: tak... Jak malý, to bude obrovský twist.
2: Jo, tak já jakoby, dobře, bude to obrovský twist. Nastane tam chvíle, kde si totiž singles budou moci vybrat srdcem, ne strategií, ale srdcem. No a co to způsobí, co to bude znamenat, tak to se samozřejmě dozvíme až zítra.
0: Teda, ale tak teď jste mě napjali, vy umíte dělat ty cliffhangry, ty konce, no, asi si vás budu muset najít někde. Dobrý, ještě mě zajímá, protože si říkám teď takhle, když to zhodnotíte celý, tak jsem si říkala, je nějaká jako vztahová lekce, kterou jsme se tam mohli všichni naučit v rámci té reality show, něco, co si myslíte, že to dalo třeba i vám, nebo nám všem?
2: Já si myslím, že možná jako nesoudit a nehodnotit a nezahazovat všechno jako na první pohled. Protože myslím si, že spousta právě těch perfektních mečů právě na tomhle jako závisí, že je potřeba jít jako do hloubky, nedávat jako na nějakou prvotní přitažlivost a vlastně i ty perfektní meče, i když jich tam prostě zatím máme jenom pár, tak pochopili, že vlastně ten jejich vztah může vzniknout úplně jako přirozeně a chápou ty důvody, proč je ti odborníci jako dali dokupy a myslím si, že všichni jako chápou, že by to ten potenciál mít mohlo na ten dlouhodobý vztah, takže já si myslím, že je to jako nehodnotit na základě nějakého jako prvotního dojmu a zajímat se o ty věci do hloubky.
0: No jak o tom mluvíš, tak já se úplně klepu na ty perfect meče, fakt, už se nemůžu dočkat.
1: No tak otázka je, jestli zjistíme všechny ty perfektní meče, že jo? Protože samozřejmě v tuhle tu chvíli jsou potvrzený pouze 3 a ještě 7 zbývá uhodnout pro to, aby nejenom vyhráli show, ale hlavně vyhráli ty peníze. Takže já jsem na to sám zvědavý a hlavně i ve chvíli, kdy jsme jim řekli, že se můžou rozhodovat jenom podle srdce a nemusí řešit žádnou strategii, tak to uvidíte sami zítra.
0: No hezky jste nás nalákali, takže já vám za to děkuju. Máte ještě něco, čím byste nalákali?
1: Jako takhle, já si myslím, že lákat v úzovkách není třeba, že každý, kdo na to kouká, tak jak se celá ta show nese jako ve znaku dramatu, trojúhelníku a podobně, tak ani na finále tomu nebude jinak. Takže já si myslím, že to bude taková perfektní tečka za celou tou jízdou, která nás tady prostě teďka 2 měsíce doprovázela a my se na to hrozně těšíme a jsme zvědaví, co vám to vlastně budou všichni říkat.
2: Přesně tak.
0: A co vám na té jízdě bude nejvíc chybět?
1: Takhle, tajské jídlo nebylo úplně špatný.
2: Ne, tak já si myslím, že to bude určitě to samotné moderování. Já si pamatuju, když jsme odlítali a já tak jako už druhý den seděla doma a říkám si, kdy bude další kaplička lásky, tak on tam to pošle. Takže jako je to určitě to samotné moderování, který jsme se jako neuvěřitelně užili a byla to prostě pro nás obrovská škola a jako neuvěřitelná zkušenost.
0: To věřím. Ale byli jste úžasný. No a byli jste úžasný i teď. Já myslím, že já i všichni posluchači jsme naprosto natěšený na zejtřek. Takže já vám moc děkuju, budu se těšit. No a to je asi všechno, co... No já se prostě těším, nemám co říct.
1: No my taky moc děkujeme.
2: My moc děkujeme, těšíme se, no a držte pěstí našim singles.
0: Budeme.
1: Přesně tak a zdravíme Fajn Rádio, mějte se krásně, užívejte sluneční den, krásné.
2: Je to tak.
0: Děkuju, mějte se krásně, budu se těšit zase někdy příště. No a vám děkuju všem posluchačům a teď konci samozřejmě dáme další song. Čeká nás Chemical Brothers, jejich Go. Tak let's go.

0: Elizabeth Taylor takhle ve středu odpoledne, pohodovej song. No a dneska, 29. července, je special day i proto, že slaví výročí jeden obrovský hit. A vy ho určitě hned podle zvuku poznáte. Chainsmokers, Halsey a jejich Closer. Tenhle song, který se okamžitě umístil na prvním místě Billboard Hot 100 na tomhle legendárním prestižním žebříčku, po tom, co v roce 2016 vyšel. No a protože léto 2026 je, jak se na internetu říká, trošku léto 2016, tak si samozřejmě tenhle song musíme při jeho 10. narozeninách připomenout. Takže za chviličku si ho pustíme celý. Chainsmokers, Halsey, jejich Closer, na to se můžete těšit za chvilku tady na Fajnu. Společně to oslavíme. Are you ready for this?
1: Jsme Fajn, jsme Fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

další party track BB-Rex a Faithless New Religion, protože kdo nám zakáže udělat si party i ve středu odpoledne? Doufám, že vás to dostalo na nohy. Dneska, 20. července, je totiž taky Národní den rtěnek a já mám pocit, že rtěnky mají jednu super schopnost. Nezáleží na tom, kolik jich doma máte. Stejně si koupíte další. A nejlepší jsou ty odstíny. Vy v obchodě čtete názvy, který zní třeba jako nahá růže, raní rosa, polibek na pláži. No a pak přijdete domů a všechny ty rtěnky stejně vypadají spíš jako starý párek ze včerejška. Prostě vypadají stejně. Nicméně je to takový ten klasický moment, kdy vy si rtěnku koupíte, třeba protože na influencerce vypadala dobře, vypadala božsky. Pak si ji dáte vy, najednou vypadáte jak tetička na rodinný oslavě. A stejně je to jedna z těch věcí, která ale dokáže změnit náladu. Stačí jeden tah rtěnkou a najednou máte pocit, že můžete dobít svět. Teda ne všichni pánové to asi neznají, ale jinak to určitě dámy to znáte. Prostě najednou máte pocit, že můžete dobít svět, pracovní poradu, no anebo aspoň barovej pult. Mě teď zajímá, tady máme dvě rozdělené otázky, protože pro dámy, jaký je váš oblíbený odstín rtěnky, jestli nosíte spíš ty přírodní nebo červený, výrazný, neonový, ale vlastně podobná otázka pro pány, jenom tady ne co nosíte, ale co se vám líbí na ženských? Spíš takový ty nenápadný odstíny na rtech, anebo když to září na dálku a je to nějaká výrazná, rudá, červená, dramatická a tak dále. Napište mi to na 724634634, ať vím, co si namalovat večer na pusu, dejte mi vědět. No a k tomu další song, Candy Crow, jeho I'll Be Waiting. Já budu čekat na vaše odpovědi. Let's go.

0: další track, který vám měl při pondělí, já furt říkám pondělí, teď je středa, při středě dodat dobrou energii. Dneska prosím vás je středa a zároveň den rtěnek. A já jsem se vás ptala, jestli jste fanoušci spíš těch nude, lehkých, nenápadných odstínů, anebo něčeho výrazného, hodně sexy a tak dále. No a vypadá to, že jste spíš příznivci právě té nenápadnosti. Kuba píše, mně se líbí ženy, co jsou přírodní, lehčí rtěnka mi nevadí, ale nějaká zářiva, no to už je moc. Jak říkám vždycky, ženy jsou krásné takový, jaký jsou, každá ženská je krásná sama o sobě a make-up to nevylepší. Přirozenost nejde vylepšit. Takhle pokračujeme i dál. Vojta souhlasí, píše, že můj názor je, že žena je krásná od přírody a žádný šminky nepotřebuje. Káťa, ta tady doporučuje jeden odstín, který je taky takovej růžovotělovej. No a vypadá to, že prostě máte radši ty nevýrazný. Stejně tak Ela píše, nejradši mám nude odstíny, výrazný mi moc nesluší a přitom někdy mám fakt chuť dát si takovou tu rudou, co třeba občas nosí rýs z pravý blondýnky. Je, tak rýs z pravý blondýnky taky miluju, ale chápu, no, na ty výrazný rtěnky člověk prostě musí mít odvahu. Přišla ještě jedna zpráva od Klárky. Tohle téma je úplně stejný, jako jestli chtějí mít doma sexy blondýnu nebo obyč brunetku. Na to první se radši podívaj, tu druhou tu vezmou domů. Takže s rtěnkama je to stejný. Sexy rtěnka je dobrá na cizí ženský, na kterou se můžou jenom dívat, to je skvělý, ale na doma maximálně něco nenápadného. Tohle je teda ale zajímavý přirovnání, to jsem ještě neslyšela. Kláry, děkuju za to, děkuju vám všem, tohle si zapisuju, zapamatuju, no a od teďka teda asi jenom nenápadný nude rtěnky, no, záleží, co chcete. Každopádně, já chci už další track a vy určitě taky. Tady jsem s Mr. Know It All, dobrá věc, za chvilku, tak se na to těšte společně se mnou.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
9: Sleduj Fajn. Fajn.

Rugel, Brady on Paper, tenhle krásný song pro středeční odpoledne, tak doufám, že jste ho prožili naplno. No a nám se blíží zítra finále naší oblíbený reality show Are You The One? My už jsme to spolu probrali, měli jsme tady Pítra a Gáby, který nás totálně natýzovali, tam se budou dít asi velký věci, no těšíme se. Ale to, co je taky důležitý, je, že u nás na Fajnu máme special podcast Posedlí Are You The One, kde tohle všechno probíráme. Všechny ty epizody každý týden po týdnu jsme probrali společně, každý týden jeden díl. Teď se budeme blížit do finiše, ale co vám můžu prozradit, budeme mít i hosty. Dokážete si představit, kdo to bude? No asi jo. Čekají nás hosti z řad účastníků Are You The One, tak týhle show, takže to bude spicy, dozvíme se super info, ale ještě předtím doporučuji mrknout na ty předchozí díly, kde jsme všechno probrali, zítra točíme další díl, zase probereme tenhle týden a důležitý zmínit taky, že já a můj kolega Alberto, nejsem to jenom já, ne, to by nestačilo, teda chápete, potřebujeme tam mít i ten mužský pohled na situace, takže já a Alberto vám tam dáváme pohled na všechny ty situace, které se tam dějou, společně to probereme, prodrbeme, takže doporučuji Posedlí Are You The One na našem YouTube a na Fajnu, na našem Instagramu, taky k tomu další videjka. Tam máte naše reakce z přímého sledování těch epizod, takže to bude i zítra. No a můžete se těšit společně s náma, tak jo. No a teď už další track, Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love, tenhle letní song, který si společně užijem, protože venku je hodně letní počasí. Tak jdem na to. I want you

0: tohle odpoledne, ale i všechny následující, protože nikdy nekončící slunce nás opravdu čeká. Zara Larsson, Midnight Sun. Tenhle track uzavřel naší druhou společnou hoďku na fajnu, ale nebojte, warm up jede dál. Já teda myslím, že dneska zahřívat nepotřebujete, ale pozitivní náladu, jo. Takže k tomu poslouží najskvělej playlist za chviličku. Třeba Alessia Cara, Scars to Your Beautiful, to bude sice trošku dávka emocí, ale nebojte, pak to zase rozjedeme i nějakýma party trackama. Teď už ale Hanka bedlivě čeká na zprávy, takže musíme dát zprávy s Hankou a pak zase zpátky na songy. Zůstaňte se mnou, na fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: To je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
1: Největší hudební hvězdy.
8: I'm Pink Panthers.
9: Hey, it's Noah Kahn.
10: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
2: Fajn. Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Linka první psychologické pomoci, která ročně pomůže tisícům lidí v krizových situacích, se může ocitnout bez financí. Ministerstvo práce jí výrazně snížilo rozpočet a provozovatelé varují, že bez dalších peněz nebude možné službu dál udržet. V ohrožení je tak pomoc pro lidi, kteří ji potřebují nejvíc. Na Slovensku vzbudil pozornost netradiční zásah silničářů. Uschlou trávu podél silnice nechali nastříkat zelenou barvou, aby okolí působilo upraveněji. Podle lidí na sítích zelený nátěr problém se suchem neřeší, jen ho opticky zakrývá. Benny Blanco oznámil nový singl, na kterém se spojil se Selenou Gomez. Novinka vychází už v pátek 31. července a podle fanoušků má našlápnuto stát se jedním z letních hitů.
2: Fajn.
0: Středeční odpoledne, já moc všechny zdravím, ladíte Fajn a warm up se mnou s Kristí, před náma už třetí společná hoďka, venku krásně, nádherně, skoro až horko by se dalo říct, a co k tomu chybí je samozřejmě dobrá hudba, teda pokud jste se mnou na Fajnu, tak to samozřejmě nechybí a nechybět bude ani v té následující hoďce, protože nás čekají skvělý tracky, taky si povíme, na jaký filmy rozhodně nekoukat. Jo, uděláme to takhle naopak, nekoukat. No ale songy, na který rozhodně poslouchat. Jdem na to, první track než týhle hoďky. Alessia Cara, Scars to Your Beautiful. Trošku smutnější, ale to nevadí. Na chvilku to uklidníme a pak jedem zase bomby. Let's go!

Leper City, jejich track Self-Aware, to nám právě dohrálo na fajnu 15-10. A na tohle se rozhodně nekoukejte. Většinou si lidi doporučujou, na co se koukat. Tohle si pusť, to je skvělý, ale dneska si to uděláme naopak. Já totiž chci slyšet, na co se rozhodně nekoukat. Na to mě mimochodem přivedl Tom Holland, který ho určitě znáte jako představitele Spidermana, ale i ze spoustu dalších filmů. Ale on právě totiž teď přiznal, že některé svoje starší filmy považuje za tak špatný, tak nepovedený, že by je lidem nedoporučil. Co hůř, že by fakt jako nedoporučil na ně koukat za žádných okolností. Ale já to vlastně chápu. Každý máme ve své historii asi něco, co bychom nejradši vymazali. Nějaký post na Instagramu nebo někde, kdekoliv. Ale my to můžeme většinou smazat, jenomže ty herci to mají blbý. Vy si to furt můžete pustit. Takže proto mě dneska zajímá přesně ten opačný seznam. Nikoli filmy, co musíme vidět, ale naopak filmy, u kterých jste si po skončení řekli, no tak to byly 2 hodiny života, který už mi nikdy nevrátí. Pojďte mi napsat, jaký film byste klidně doporučili svýmu největšímu nepříteli, ale kamarádovi rozhodně nikdy. To znamená, jaký film byste nedoporučili. Na co se podle vás rozhodně nekoukat? Napište mi to na 724-634-634. Klidně mi k tomu hoďte i důvod, proč na to nekoukat. Já budu ráda. Uděláme si tady takovou poradnu a zároveň třeba někomu zachráníme 2 hodiny života tímhle. Tak šup, pojďte mi to hodit do zpráv 724-634-634. No a samozřejmě si hodíme další track. Ray, Where's My Husband? Legenda internetu a tenhle virální song právě teď na fajnu.

Will Smith, Nice to meet you, další song pro pohodový středeční odpoledne. No a společně probíráme filmy, na který se rozhodně nedívat. Teda a musím říct, že jste mě normálně úplně zaskočili těma zprávama, protože tohle jsem nečekala. Jedna zpráva tady úplně mě vyvedla z míry. Přečtu vám ji. Ahoj, za mě nejhůř ztracený čas bude svatební video. Navíc k tomu zničený celý život. No tak... Pojďme radši k těm filmům, tohle je trošku smutný. Potom mě tady teda pobavila zpráva Kristýnko, za mě asi nejhorší, čím ztrácet čas, je poslední série Bachelora. Nevím, co byla větší komedie a katastrofa. No, já jsem v Bacheloru byla, vy to víte. Tak jsem ráda, že to byla katastrofa. Pak tady máme nejhorší film, který jsem kdy viděla, byl Chaos od Toma Hollanda a musím říct, že to byl opravdu chaos. Ahoj, za mě nejhůř ztracený, jo, to už jsme měli, svatební video. Pak tady ještě Magda píše, nekoukejte na film Pach krve, fakt je to masakr, nikdy si to nepustím, bála jsem se toho. No ale věřím, že někoho to naláká. Akorát

0: fakt vy jste mě překvapili všichni. Michal ten zaspíše, že za něj je největší pitomost pohádka Mrazík. Pamatuju si, že jako dítě jsem na to úplně nevěřícně zíral. Mrazík je skvělej, to je dobrá pohádka. No tak koukám, že máme opravdu všichni jiný vkus na filmy. To svatební video ale za mě vyhrálo tuhle otázku. Takže já vám děkuju za odpovědi a pojďme radši na dobrý songy. Za chvilku Sigala, Jacksony, Ian Kidron, jejich Riptide. To si užijem, 100% všichni doporučuju. Tak zůstaňte se mnou, na fajnu.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: Tahitské léto v Aquapal z Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
1: To nejlepší z rádia
2: a to, co už do rádia radši než Fajn.

O další dodávku dobrý energie se postarala Loi se songem Red Eyes. A já se ptám, kolikrát jste už po 5 minutách na Tinderu chytli pocit, že jenom listujete v katalogu nábytku a místo hledání jenom nekonečně swipeujete doleva, doprava. Odborníci se teď podívali na zoubek seznamovacím apkám, samozřejmě, a přišli s analýzou, která nikoho moc nepřekvapí. Tinder a tak dále, tyhle aplikace prej vytvářejí iluzi, že výběr partnerů je neomezený. Což vede k jedinému. Místo toho, abychom někomu dali reálnou šanci, pořád máme v hlavě ten zatracený hlas. A co když tam je někdo lepší? Ještě jednou doprava a bude tam někdo lepší, hezčí. Výzkumy potvrdily, že díky Tinderu sice raketově vzrostl počet randíček na jednu noc, ale počet zadaných lidí a vážných vztahů právě naopak. No takže, Tinder je prostě v tomhle komplikovaný, přiznejme si to. Profilová fotka s rybou nebo popisek Jsem pohodář vám o tom člověku moc neřekne. Takže to pravý dobrodružství začíná až ve chvíli, kdy dojdete na to randíčko, když se dostanete z toho Tinderu do reality a zjistíte, že fotka profilu má od té reality hodně daleko. Ale proto mě zajímá, jaká je vaše nejhorší nebo nejvíc bizarní zkušenost s Tinderu. Já věřím, že jich všichni máme trilion, tak pojďte vybrat tu nejhorší a napsat mi ji na 724-634-634 nebo z jakýkoliv jiný randící apky. Napište mi váš největší trapas z randící aplikace nebo prostě nejhorší zážitek. No a potom si to povíme, společně se pobavíme, zlepšíme si tím odpoledne. Stejně tak jako další písničkou, protože tohle bude slušný návrat do minulosti a taky na pořádnou party. Tím už trošku předbíháme směrem k víkendu. Black Eyed Peas, The Time.

0: Mike White Keys. Tuhle písničku určitě znáte z internetu, ale my jsme si ji teď pustili i jako soundtrack dnešnímu středečnímu odpoledni a taky k povídání o tom, jaký máte nejhorší historky z Tinderu. Protože těch je opravdu hodně, ale máme tady jednu vybranou od Dana. Dan totiž píše, že je gay, takže využíval seznamku pro geje. Píše, že neexistuje snad gay, který by tu seznamku neměl. Našel jsem tam týpka, který vypadal dobře, dobře se s ním psalo a všechno. Ale pak, když jsme se potkali a čekal jsem na něj na nádraží, věděl jsem už, že něco je blbě. Vzal jsem ho aspoň na bubble tea a pak jsem mu našel vlak zpátky a seznámil ho s tím, že úplně není můj typ. Rande celý trvalo asi 20 minut, no a on si mě pak na Instagramu bloknul. Toť k mému počátku randění. Nestalo se tam nic úplně bizarního, ale rande na 20 minut to snad ani nestálo za to tam jezdit. Ale aspoň to Dan zjistil brzo, že to nechce. Lepší, než se s tím tahat víc týdnů a až pak zjistit, že to je blbý, že jo? Já vám děkuju za všechny příběhy. Michal ten zas psal, že tyhle seznamky vůbec nemá rád, protože tam třeba ani nepozná, jestli ten člověk je holka nebo kluk, že radši swipeuje v reálu. To je určitě lepší, seznamovat se v reálu. Já to doporučuji vždycky, nicméně někdy ty seznamky přijdou vhod. Děkuju za zprávy, za chvilku přejdem k dalšímu songu Regard Ride It. Tak si to pořádně užijem, zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Největší hudební hvězdy.
12: This is Taylor Swift.
13: Hi, it's Harry Styles.
14: Hi, I'm Olivia Dean.
15: Sleduj Fajn. Fajn.

Chytla Way Song Unitus, Dennis Lloyd. Tihle dva se postarali o píseň s názvem Diamonds, opravdu skrytý diamant tady u nás ve fajnu. A možná si ještě pamatujete, jak jsem vám vyprávěla tu divnou záhadu z koncertu z Pitbulla. Byla tam zamčená mobilní toaleta, tojka prostě, nikdo v ní nebyl, ale všichni přísahali, že s ní slyší nějaký zvuky. A já jsem se tady ptala, co to mohlo být, jestli to byla nějaká teleportační tojka, jestli to je nějaký duch, záhada. No a možná jsme právě našli odpověď. A možná to bude větší bizár, než jsme si mysleli. Protože v americkém Kansas City se stal příběh, který až podivně připomíná to, co se stalo mně. Týpek tam koupil nějakou drahou limonádu, no a když šel na záchod, tak mu tam ta lahev té limonády spadla. No a co uděláte, když vám spadne pití za 50 korun? No, samozřejmě pro něj do té tojky vlezete. Potom se tam ale zasekl a přišli na to až ti pracovníci, který večer šli tu tojku odvést a našli kabinku zamčenou, otevřeli ji a uvnitř našli prostě tohodle týpka. Kdyby se mu nevynořila hlava zevnitř té toalety, tak by tam možná byl ještě doteď. Nicméně ho hasiči museli z té nádrže doslova vyřezat. Na místě ho potom umyli proudem vody z toho hasičského vozu. A já si myslím, že to je jako dobrý ponaučení, protože pokud vám do toho přenosného záchoda spadne cokoliv, a stát se to může, jo, ať už to bude limonáda, peněženka, i kdyby to byl nejnovější iPhone, nebo nejdražší věc, co máte, nechte to tam. Ta věc prostě už oficiálně patří jinému světu, patří to té toaletě a žádná limonáda na světě podle mě nestojí za 8-hodinový potápěcký kurz v tojtojce. Takže to je poučení pro dnešek. Konečně jsme rozluštili moji záhadu. No a díky tomu už si můžeme ulevit. Ulevit, to se hodí k tomu tématu. A dát si tam radši další track. Kelit, Love, Tied Up. Tahle kombinace hlasů, kterou máte tak rádi, tak jdem na to.

0: ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: track Meduza, který vám dodal určitě 100% hrozně moc energie. To je takovej mix, který vás nabije, zároveň jsou tam emoce, takže to vyspíváte, takže věřím, že to zafungovalo. No a zároveň je to písnička, se kterou jsme uzavřeli už třetí společnou hoďku. Je to tak, fajn, warm up dneska jede, 3 hoďky zadáva, hoďka ještě ale před náma. Takže zase, naše mise je udělat si to, co nejhezčí, dodat si co nejvíc energie, všechno vyspívat, vytančit, takže se připravte, v té poslední hoďce to rozjedem úplně nejvíc. To znamená, zůstaňte se mnou, teď si dáme společně s Hankou zprávy, no a pak už zase se mnou další songy. Třeba Ava Maxi, Spot Fake, tak už laďte vaše hlasivky, rozhýbávejte klouby a za chvilku zas tady.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: To je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: To bych chtěla domů.
0: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
4: www.junointeriér.cz.
5: Využijte váš prostor.
6: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
7: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Máme tady světový rekord v počtu komerčních letů za jediný den. Flight Radar zaznamenal během 24 hodin přes 153 tisíc letů. Důvod je jednoduchý. Vrchol letní sezóny. Lidé cestují ve velkém a aerolinky létají skoro na plnou kapacitu. Plzeňská městská policie představila nového maskota mořského orla Edu. Ten bude pomáhat hlavně při preventivních akcích pro děti a ukazovat jim, jak se bezpečně chovat v běžných situacích. Český státní dluh dál roste a nově už vychází na víc než 342 tisíc korun na každého obyvatele. Celkově stát dluží rekordní 3 biliony 700 milionů korun. Pro srovnání před 10 lety připadalo na jednoho Čecha zhruba 153 tisíc. Za dekádu se tak dluh na osobu zvýšil o víc než 120%.
6: Fajn.
8: Welcome to the stage.
9: Krásný středeční odpoledne, ladíte Fajn warm-up se mnou s Kristý. Máme za sebou 3 hoďky, jak jsem říkala, ale 4. je před náma. Takže to pořádně rozjedem, já doufám, že jste se rozhejbali, připravili, všechno vyspíváme, vytančíme. Ať už dneska pracujete, nebo se někde opalujete, nebo jste na cestě na výlet, ať děláte cokoliv. Prostě si to uděláme hezký, protože to jde vždycky líp s dobrýma písničkama. No a taky si povíme, bez čeho si nedokážete představit léto, protože léto je teď absolutně v plném proudu, takže je důležitý si to připomenout. To znamená, že jdem na to. Právě teď první song Ava Max, její spot Fake, tak to pojďme rozjet tady na Fajnu.
8: Oh,

byla Tiffany Iris s písničkou Vertigo, která nám právě teď dohrála na Fajnu zase další věc pro lepší odpoledne. 16:10. No a bez čeho si nedokážete představit léto? Léto má totiž svoje oficiální vybavení. A nemyslím tím plavky, ani opalovací krémy. Myslím takový ty věci, které si prostě nevyberete. Jako štípance od komárů, ztracený sluneční brýle, situationship, o kterém si myslíte, že tentokrát z něj určitě, ale určitě něco bude, nebo taky návrat z party za světla. Takový to, když potkáváte lidi, kteří jedou do práce nebo už venčí psy a vy přemýšlíte, jestli má ještě cenu chodit spát a cítíte se většinou dost hrozně. No a samozřejmě taky ten den, kdy se spálíte tak moc od sluníčka, že další den se proměníte barvou těla vyvařenýho raka. Bacha na to, mají být teď horká, takže tohle bude asi velká součást následujících dní. Ale je fascinující, že každý léto vypadá vlastně trošku jinak, ale zároveň ty některé věci, jako třeba spálení, štípance od komárů a tak dále, se opakujou s přesností východu slunce. Tak mě zajímá, bez čeho si nedokážete léto představit vy? Je pro vás léto třeba meloun, je to opalování, jsou to grilovačky, party, cokoliv. Co je to pro vás? Co je ta jedna věc, která podle vás neodmyslitelně patří k létu? Pojďte mi

0: sinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

Já neznám asi poslední dobou víc motivační song, než je tenhle Nathan Davey, MNEK a jejich Ten Get Back Up. Takže doufám, že tahle písnička vám pomohla. Jak říkám, ať už děláte cokoliv, doufám, že vám to dodalo energii a užíváte léto naplno, protože to je naše téma. Co podle vás neodmyslitelně patří k létu? Máme tady moře, to jste psali hodně, takže to ani nebudu jmenovat, ale prostě máme tady hodně fanoušků moře. S tím souhlasím. A to jsem ještě u moře nebyla. Jak je to možný? Pak tady máme, já si neumím představit léto bez mrzliny, to taky chápu. Eliška píše, nedokážu si představit léto bez vosího pícha.

dětí. To je docela smutný, to bych nechtěla mít na letním bucket listu, ani checklistu. To ne. Vosám se vyhýbáme, nemáme je rádi. Tady píšete sluníčko, teplo, potom, že si nedovedete představit léto bez deodorantů. To píše Michal. No, kdyby si to takhle řekl každej, že léto bez deodorantů nejde, tak bychom se měli všichni krásně, takže to přidáváme rozhodně na checklist. A pak tady máme ještě zase fanouška zmrzliny. Nedokážu si představit léto bez výborný zmrzliny, dortíku a výborného pivka, to píše Lenka. No, tak jsem ráda, že většinou píšete hezký věci, ať už je to zmrzlina, moře, dortíky, grilovačky, ale někdy se objeví i ty šípance, tak bacha, přidáváme si jen ty hezký věci na bucket list, užíváme léto a v tomhle módu pokračujeme samozřejmě i tady. A taky s dobrýma písničkama, protože ty jsou k létu taky potřeba, jak jsem říkala. Takže za chvilku třeba Sombr, jeho Homewrecker. Za chviličku tady na Fajnu užíváme středu a léto.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Disco Machine a Sophie and the Giants. Tahle kombinace se postarala o písničku s názvem In the Dark, která vám doufám zas trošku dodala energii. No a Hartriko sdílel, že vzal rodinu na nákup do supermarketu. Řekli byste si, normálka. Ale víte, kolik tam nechal? 40 tisíc korun. A já se ptám, co se dá pro boha v normálním supermarketu koupit za 40 tisíc? Jako jasně, dneska jsou potraviny drahý, ale za 40 tisíc to už nekupujete večeři, to kupujete celý regál, možná tři regály. Já si jenom představuju, jak ta paní pokladní pípala tu poslední položku a zeptala se Hartrika, jestli na to chce tašku. Podle mě odpověď musela být něco jako, ne, já mám tady vzadu zaparkovaný kamion. Hrozně by mě zajímalo, co všechno v tom košíku měl. Protože jestli tam nebyla minimálně televize, tak si to nedokážu vysvětlit. No a nejvíc mě na tom baví to, že Hartriko má song, který se jmenuje Mě nedostanou. No jenomže s nákupním vozíkem, který byl plný zboží za 40 tisíc korun, to bych si úplně nebyla jistá. To podle mě jen tak nikomu neujede. Tak mě ale zajímalo, říkala jsem si, kolik tak běžně u vás doma stojí takový ten velký nákup. Protože 40 tisíc je fakt raketa a nemyslím si, že ani takový ty velký nákupy, co děláme, když potřebujeme doplnit zásoby, se nám běžně nevyšplhají na takovou částku, tak si pojďme udělat anketu. Když jdete nakoupit velký nákup, třeba takový ten na 14 dní, prostě zásoby, kolik tak běžně utratíte? 724-634-634, na tohle číslo mi to napište, třeba tady bude někdo, kdo utratí stejně jako Hartriko, kdo ví? Pojďte mi to napsat, 724-634-634, ještě jednou. No a ať už nakupujete, někde cestujete, jste v práci nebo cokoliv jinýho, potřeba je k tomu další track, další song, něco, čím se zabavit. Giant Rooks, Want It Back, to je úplně ideální zase věc na středeční odpoledne. Jdem na to.

0: Sheeran, jeho Azizem. Další věc, která vás doufám roztancovala takhle při středečním, už jsem skoro chtěla říct pátečním. Já už jsem úplně naladěná na party, tak doufám, že i vy už jste naladěný takhle dobře. No a společně probíráme, kolik běžně utratíte za takovej ten nákup třeba na 14 dní, když jdete koupit potraviny. Protože Hartriko sdílel fotku, že udělal nákup za 40 tisíc, tak jsem se ptala, jak to máte vy, jestli to je normální částka. A koukám, že je to většinou podobně. Kuba píše, u mě jsou to 2 až 3 tisíce, Hartriko asi nakupoval pro celé město. Potom Jenda píše, ahoj do studia, takovej nákup mě vyjde taky cca na 2,5 až 5 tisíc v závislosti na používání kuponku a slev. Nejdražší je ale vždycky maso. To stejný Michal píše, že mu stačí na týden většinou tak 3 tisíce, pokud tam není něco nečekaného. No tak očividně pro běžný lidi stačí 2 až 3 tisíce, někdy 5. Hartriko, ten to vzal rovnou za 40. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, no a teď už za chvilku zas další songy. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, nádherná kombinace těchto tří umělců v songu Talk to Me. Už za chviličku, tady na Fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: a Instagramu. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Music. Fajn. Neřeš playlist. Žij let.

Tom Todd a píseň Earrings je poslední song, který si společně dneska dáme, protože zase ten den utekl jako voda. Středu máme za sebou a blíží se 5. hodina. Vy víte, co to znamená. Znamená to, že warm-up je za náma 4 hoďky plný skvělých tracků, dobrýho soundtracku na středeční odpoledne, takže já doufám, že vám to dodalo energii, že jste si zatancovali, vyspívali jste všechno, co potřebujete. No a hlavně vám přeju, abyste měli krásný zbytek tohodle horkýho dne. Připravte se na ty vedra, který nás čekají. Dneska to byl začátek, ale má být hůř, takže věřím, že se vydáte třeba někam k vodě nebo tak někam večer posedět, to je ideální. Třeba na náplavku. Je, já tady už schazuju věci, vidíte, jsem přepracovaná, to nevadí. Já se s váma loučím, mějte se moc krásně a já to tady předávám Žampikovi, který se na vás taky extrémně těší. Je plný energie, takže to tady převezme a dodávám šťávu na zbytek tohohle slunečního dne. Mějte se krásně a posílám poslední song Panic at the Disco, High Hopes. Zase něco, co vám dodá energii takhle na závěr. Takže se mějte, posílám song a bye babes.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1. Už za chvilku Jindra Žampa. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Ezet. Get ready for the sound. Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
2: This is Beyonce.
3: Hey, this is Halsey.
4: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
7: Meteorologové vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ve čtvrtek a v pátek může na některých místech být až 40 stupňů Celsia. Hrozí také zvýšené riziko požárů, proto odborníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit pobyt na přímém slunci. Přes 160 cestujících uvízlo na řeckém ostrově Kos, a to kvůli poruše letadla. Když už to vypadalo, že se situace uklidní, přišel další šok. V náhradním hotelu měli podle cestujících z klimatizace padat šváby. Někteří proto radši strávili noc na letišti a letecká společnost teď čelí ostré kritice. Belgie zaznamenala během poslední vlny veder nejvyšší počet úmrtí spojených s horkem v celé Evropě. Podle odborníků za to může kombinace extrémních teplot, husté zástavby i nedostatku zeleně ve městech. Vedra tak znovu ukazují, že nejde jen o nepříjemné počasí, ale o vážné zdravotní riziko.
0: Fine
8: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
0: Fine Drive.
8: Jindra Žampa.
6: OK, 17 hodin, 1 minuta k tomu startuje středeční Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, dneska to bude hodně vztahový, povíme si o Tinderu a taky o dnešních vztazích, středa dobrých triků třeba, proto to odstartuje Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, právě teď na Fineu.

With the MC, taky Beast a Honey at the party. To je track, který nám dohrává v 17 hodin 8 minut na Fajnu. A lidi, poslední dobou mám takový pocit, že se dneska lidi rozcházejí dřív, než stihnou zjistit, jak se ten druhý vlastně jmenuje. Podle nový studie za to může částečně seznamky, jako je třeba Tinder. Máme pocit, že když to s někým není 100% hned, tak prostě swipeneme dál, protože určitě na nás čeká někdo lepší. Jenže právě tohle podle odborníků mění, co od vztahu čekáme. Možností je prostě víc než kdy dřív, ale neznamená to, že jsme ve vztazích šťastnější. Taky jsme jednou z nejvíc single generací v historii lidstva. A mě zajímá, jestli vy máte zkušenosti ze seznamovacích aplikací nebo z Tinderu. Pojďte mi sem napsat vaše největší bizáry, co jste zažili na Tinderu, na číslo 724 634 634. Go! I just might. I just

0: Lady Gaga, Alejandro, naprosto legendární track, který nám dohrál na Fajnu v 17 hodin 20 minut a my jsme řešili to, že Tinder absolutně změnil dnešní dobu randění. Ptal jsem se na to, jaký vy máte zkušenosti s Tindru, jestli vás tam potkal nějaký bizár. Je vidět, že potkal. Tomáš mi napsal, holka si přivedla na rande kamarádku, že prej, ať to není trapný. Tak jsme byli na prvním rande ve třech. To mohlo ale zajímavě dopadnout. Pak tady máme od Lucky zprávu. Borec měl na profilu 185 cm, ve skutečnosti byl menší než já a to měřím 167. Ta velikost se třeba projevuje někde jinde, co? Fine Drive.
1: Fine. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: To nejlepší z hit parád.
5: To nejlepší ze streamu.

0: posloucháte středeční Fine Drive v 17 hodin 28 minut a my jedeme dál. Před náma je jeden z ní z mých nejoblíbenějších zpěváků, Luis Capaldi, který ho rozhodně znáte díky tomuhle tracku. Track, u kterého nejde nemít husí kůži. Já jsem teď našel, že Luis Capaldi jednou přiznal, že nejvíc nervózní není před tisíci fanouškama, ale když má někomu pustit novou písničku úplně poprvý ve studiu. Tvrdí, že právě tenhle ten moment je pro něj horší než samotný koncert. A upřímně, já si myslím, že přesně tahle jeho otevřenost je asi jeden z důvodů, proč ho lidi tolik milujou a já taky. Pojďme si dát od něj skvělej track Survive právě teď na Fajnu.
1: Fine Day.

0: Joe, End of Beginning, 17 hodin 41 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a pokud vám není ani 30 a už přistávání vám křupou kolena, tak v tom nejste sami. Doktoři říkají, že čím dál víc lidí kolem 20 řeší bolesti zad, kolen nebo kyčlí, který dřív bývaly spíš problém našich rodičů nebo prarodičů. Může za to hlavně to, že hodně sedíme, málo se hejbem a většinu dne trávíme u mobilu nebo počítače. Takže jestli si po delším sezení připadáte jako důchodce, tak možná na tom něco fakt bude. Ale lidi, napište mi, kdy jste si poprvé řekli, ty kráso, tohle tělo už fakt není, co bývalo. Napište mi to na 724 634 634. Fajn Drive.
1: Fajn. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

Brothers Go. Posloucháte středeční Fajn Drive v 17 hodin 50 minut a my jsme řešili, kdy jste si naposledy řekli, že vaše tělo už není to, co dřív bývalo. Péťa mi napsal, je mi 27 a už mě bolí záda, když blbě spím. Co bude ve 40? Já si myslím, že to už bude úplně odepsaný. Lucka napsala, já si zablokovala krk, když jsem se jen otočila za psem. To muselo být super venčení. A do třetice mi napsal Kuba, po fotbale se dávám dohromady 3 dny. Dřív jsem šel druhý den znova. Tyjo, tak to já bych nedal vůbec. Fine Drive.

0: Eliza Rose a Calvin Harris nám uzavírají první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Fine Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Fajn Drive.
3: Fajn Drive.
2: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
4: 18 hodin, 1 minuta k tomu, druhá hodinka Fine Drive je před náma, první je za náma. Za chvíli se koukneme na to, co novýho se děje v hudebním světě a do té doby třeba Tate McRae nebo Dominic Fike, White Keys, právě teď na Fajnu.

0: Tohle to byla Tate McRae a Just Keep Watching, 18 hodin 6 minut, to je aktuální čas a lidi. Ariana Grande byla napadena. Ne fyzicky, ale hackery. Někomu se podle všeho podařilo nabourat do zařízení lidí z jejího okolí a dostat se k nevydaným písničkám, soukromým fotkám nebo záběrům ze zákulisí. Ty pak měli prodávat na internetu. Ariana se teď rozhodla bránit soudní cestou a chce zjistit, kdo za tím stojí. Celá kauza znovu otevřela otázku, jak moc jsou dneska data známých lidí vlastně v bezpečí. Jsem rád, že mě se do mobilu nikdo nenabourává, protože to byste nechtěli vidět.
1: Fine Drive. Fine Drive.

0: Focus Elevate, 18 hodin, 17 minut, to je aktuální čas. A jestli si myslíte, že chodit do práce je záhul, zkuste si bejt celý den doma s dětma. Podle nového průzkumu je pro spoustu rodičů bejt celý den doma s dětma větší zápřah než normální směna v práci. A vlastně se není čemu divit. V práci máte aspoň třeba pauzu na obídek, máte tam kolegy, anebo tam máte na chvíli trošku klid. Doma, tak tam pro to dítě prostě jedete non-stop. Odborníci říkají, že právě proto jsou rodiče doma často ve větším stresu než právě v práci. Hele, napište mi rodiče, co je podle vás větší makačka? Jestli práce, anebo bejt právě celý den doma s dětma. 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Fine. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%

0: teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Are you ready for this?
5: Jsme fajn.
6: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
7: Please welcome
8: One Republic.
9: Hi, this is One Republic.
10: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
11: Hi, I'm Gracie DeBron.
12: It's Olivia Rodrigo.
13: Hi, we're Blackpink.
14: Welcome to the show.
15: Jo, dáváme ti na ně lístky.
16: Fajn.
17: Vždycky, ho?
18: Vždycky lístky.

Posloucháte Fajn. Fajn Drive. Fajn. Posloucháte Fajn v 18 hodin 30 minut a my jsme tady řešili, jestli je za vás náročnější být v práci, anebo se starat celý den o děti. Mám tady zprávu od Honzy, ten mi napsal, v práci mám 8-hodinovou směnu, doma mám 2 děti a směna nikdy nekončí. Ještě, že nemám děti. Pak mi napsala Nikča, ahoj, pracuju s dětmi celý den v práci a pak mě čeká doma ten můj ďábel. Nevadí mi to, občas je to záhul, ale neměnila bych. Čas utíkal tak rychle, že je potřeba si to s dětmi užít. Brzy přijde čas, kdy nás nebudou potřebovat. Užijeme si své děti, dokud můžeme. Tak, to bych vytesal do kamene.

0: Disco Lines a ty naší No Broke Boys. Posloucháte Fajn. A v 18 hodin 39 minut pojďme rozseknout životně důležitou otázku. A to, jestli si myslíte, že na velikosti opravdu záleží. Tohle je asi jedna z nejčastějších nejistot, kterou my chlapi řešíme. Jenže podle odborníků je to často větší strašák v našich hlavách, než ve skutečnosti. Většina žen prý mnohem víc řeší, jak si s partnerem rozumí, jestli mezi nimi funguje chemie a jaký je celkově ve vztahu. Takže možná není potřeba se stresovat kvůli malému fimfulínovi a kvůli věcem, který druhá strana asi tolik neřeší. Hele, napište mi, co si myslíte vy. Řeší lidi podle vás zbytečně moc věci, které ve vztahu nakonec vůbec nejsou nejdůležitější? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Posloucháte Fajn ve středu 29. července a my jsme tady řešili velmi důležitou otázku, a to jestli si myslíte, že na velikosti záleží. Nejdříve mi napsal tady pan ministr, napsal, já mám fimfulína jako malé dítě, 2,5 kg a 50 cm, že nás nestěžuje. Chudák ženská, bych chtěl říct. Pak tady máme od Lucky zprávu, upřímně, nikdy jsem to neřešila, daleko více pro mě důležitý, jaký ten člověk je. Ale dobrý den. A do třetice napsala Bára, ta napsala, když je někdo blb, tak mu nepomůže vůbec nic.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Fine Drive. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 19. hodina odbyla, startuje třetí hodinka Fine Driveu a příštích 10 minut budu hrát podle toho, co vy budete diktovat. Diktovat můžete na čísle 724-634-634. Můžete mi psát na WhatsApp, SMSky, iMessage, jak je libo. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých soudů.
3: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tiká to a já vidím, že už to i cinká. Jako první tady máme kombo Franta Prachař a Gufrau Resuscitace od Péti. Dobře, může být. Hned potom tady máme Ed Sheeran. Dobře, dáme to tam. A co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Hele, tady je to, co mám rád já. Dobře, tak já tam něco hodím, když si to přejete.
1: 10 minutes for you.

Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. To je track, o který jste si psali na Fajnu. Dáváte si 10minutovku podle vás. Třetí track v pořadí je Avicii a Without You. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o který jste si psali. A jenom ten nejrychlejší z vás zavolá právě teď na 724-634-634. Bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku rozsekneme. Karty jsou vrženy, tak volejte, linka je volná. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Avicii, Without You, to je track, o který jste si psali, posloucháte fajn, v 19 hodin 11 minut a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Evička. Čau, Evičko.
1: Ahoj.
0: Hele, polovina léta je za náma, řekni mi, co zatím nejšílenějšího si v létě zažila.
1: Co jsem zažila? Asi to, že jsem šla na Sněžku 30 kilometrů.
0: OK, takže zpět se pod Sněžkou nahoru?
1: Jo.
0: A v pohodě to bylo?
1: Jo, nakonec to bylo úplně v pohodě, měli jsme hezký výhled, vyšlo nám počasí, takže úžasný to bylo.
0: Takže to je zatím tvůj nejvíc top zážitek, čeká tě ještě něco v létě?
1: Asi už ne.
0: Třeba ještě něco vymyslíš?
1: Třeba.
0: Každopádně, hele, já tady pro tebe mám tři triky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Sofian Match a jeho nový track Hvězdy. To je varianta číslo jedna, pojďme na dvojku. Bella Kai, I love it. A máme tady ještě třetí variantu a to je tahleta věc. Twenty One Pilots a Ride. Hele, Evičko, je to jenom na tobě, pojď to rozseknout. Co tam dáme?
1: Asi Ride, nemůžu stávat, mám to ráda, to napíšu. Takže asi Ride.
0: Absolutně chápu, já ten track naprosto miluju. Je někdo, komu bys ten track chtěla poslat?
1: Asi mojí mamce, která teď řídí.
0: Tak posíláme, dobře doražte a přeju vám krásný večer a krásný léto, mějte se hezky.
1: Děkuju.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Posloucháte středeční Fine Drive v 19 hodin 22 minut a já jsem si říkal, že takhle při středě bychom se tady mohli trošku zatrapnit. Před náma je Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v létě stalo a já to tady potom rozeberu trapnou tuškou. Klidně na prásky jde svýho kámoše, mámu, tátu, je to úplně jedno. Hlavně, ať je tady trapno. 724 634 634 a vaše trapný storky. Fine Drive.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Viď, Jardo.
5: www.jninteriér.cz
6: Využijte váš prostor.
7: Nový tracky.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte fajn, před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapnou podělil Honza. Ten napsal: Čus, minulý týden jsem chtěl na koupališti zapůsobit před jednou holkou. Rozeběhl jsem se, udělal šipku do bazénu. Jenže jsem si nevšiml cedule, že je tam mělká voda. Naštěstí se mi teda nic nestalo, ale ta šipka se změnila spíš v takový břichoplácnutí. Otočilo se snad celý koupaliště. Holka se smála a vypadá to, že jsem nakonec přece jenom zapůsobil. Tak vidíte, až budete chtít příště zapůsobit před holkou, udělejte pořádnej břichoplác. Oh yeah. Let's go. Fine.

0: Dave Phantoms, Rain Dance. To je track, který nám dohrál v 19 hodin 41 minut. My se pomalu blížíme ke konci, ale musím ještě přijít s jednou hodně smutnou zprávou, a to, že ve věku 56 let zemřel irský zpěvák, skladatel a držitel Oscara Glenn Hansard. Většina z vás si ho asi vybaví hlavně díky filmu Once a písnice Falling Slowly. Tenhle neskutečně silný track naspíval s Markétou Irglovou. Glenn ale za sebou nechává mnohem víc, spoustu skvělý muziky a písničky, které budou žít dál.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: I'm Olivia Thien.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music. Fine.

0: Teklo to jako voda. V středu jsme přežili, zítra čtvrtek, malý pátoček. Rozjedeme to do plnejch. Těším se na vás zase zítra od 17 do 20. Každopádně dneska ještě s Fajnem zůstaňte, protože mě tady za Majkem vystřídá mladá talentovaná zpěvačka, která se říká Bianka. Bude vás tady bavit necelou hodinku na Fajnu, bude vám hrát svoje tracky, které má ráda. A za mě už jenom ty dvě slova. Popalala!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: Vždycky hot.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.
8: Vždycky.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. V létě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Summer,
0: sun. Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
4: Čau, tady Sofian.
5: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
0: Od pondělí do čtvrtka.
5: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Hrajeme to, než to bude všude.
1: Hity začínají tady.

0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.